0: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Milé děti, dovolte mi, abych ve vaší škole zahájil dnešní výchovný koncert skladbou F-moll, část pátá, oddělení šesté, číslo 956/5, druhé patro vlevo, Johanna Sebastiána. Au! Kdo to byl? Kdo to byl s tím bábrletem? Tak takhle ne, to bychom nebyli kamarádi, takhle se do mě strefovat tady bábrletama. Prosím, to si vyprošuj. Chlapci, já myslím, že si budeme rozumět, ne? Tak prosím, podívejte se, já mám smysl pro humor. I pro legraci mám kolikrát smysl. Ale taky musím vědět, kdy a odsaď a čemu se mohu smát a tak dále, že? Je to tak? Já myslím, že jo. A my všichni to musíme vědět, kdy se můžeme smát a kdy ne. A čemu? My všichni tady u nás, v naší zemi, to všichni víme. A taky se rádi zasmějeme, když, že? Například na Silvestra, že? Tam to má taky ovšem svůj hluboký smysl. Tam se smějeme, samozřejmě, že se smějeme. A proč? Protože máme zase rok života za sebou. Tady u nás. Ovšem smát se, milé děti, uprostřed roku. Pro nic, za nic. Bez jakékoliv zjevné, vážnější příčiny. No nezlobte se na mě, ale to dneska už dokáže snad jedině nějaký prostě jaksi hloupější, že, nebo abych se nevyjadřoval tak hrubě, ale prostě nějaký mentálně méně disponovaný, prostě takový hovado blbý nějaký. Milé děti, vidím zde dnes mnoho rozjasněných, milých, mladých tváří, které tak nějak dychtivě očekávají můj konec. Můj koncert. A já, milé děti, já také. Já také již jako mladý chlapec jsem dychtil. A dnes, řeknu vám to otevřeně, já si připadám již tak nějak jako takový nějaký starý rolník. Nejprve jsem všechno zvoral a nakonec to ještě všechno poseju. No a ta úroda, milé děti, to jste vlastně vy. A nyní již si všichni společně dáme Johanna Sebastiána. Kdo to zase byl? Zase další bábrle. Parchanti mizerný neukázej. Milé děti, poslechněme si nyní nejcitlivější místo naší skladby. Je to andante moderato, šupito presto, espresso je rozbito. Vnímejme toto citlivé místo. A zrovna do toho nejcitlivějšího místa. Tadyhle vzadu, to je nejhorší vždycky. Sakramentský pachol si mi zrý. Milé děti. Milí parchanti. Sakra toto štípe, abych... Sakra.

0: Milé děti z hudba, buďme citliví, vnímejme hudbu. Co to je hudba? Hudba, že očišťuje duši. Hudba, ano, očišťuje duši. Duši očišťuje, nebo šmirgl papír. Když máme píchlo, jo, tak tím šmirgl papírem je to dobrý takhle to namazat. Teda potom to nejdřív šmirgl papírem okolo té díry. Pak to namažeme lepidlem a připlácneme záplatu a potom za plivneme si na ventilek, skočíme si na parohy, na berany. Berany a uděláme důst, já jsem tě viděl. Pojď sem, ty jsi to byl, teď jsem tě viděl, ty to bylo a jak to štíplo. A už toho mám dost, pojď, já si tě přehnu přes koleno a já ti tím špicem tady pacholku jeden mizernej. Milé děti, slyšeli jste výchovný koncert F-moll, část pátá, oddělení šesté, Johana, Sebastiana a příště si na mě všichni dejte bacha!
1: Král měl tři syny. Zavolal však pouze dva, neboť třetího syna Honzu nebral vážně. Víte, je zajímavé, že Honzové velmi často nejsou bráni vážně. Ačkoliv, jak se ukáže i v této pohádce, nakonec si úctu vynutí. Tedy, když ti dva synové přišli, pravil král. Když jsem byl mlád, zapomněl jsem v malé hospůdce v daleké zemi klobouček. Měl jsem za kloboučkem sojčí pérko. Nemohl jsem se tenkrát vrátit a musel jsem spěchat, podívat se, co bylo za lesem, co bylo za horou, která byla za lesem, co bylo za mořem, které bylo za horou, a co bylo za pouští, která byla za mořem. Dnes už vím, co leží za všemi moři, za všemi horami a lesy. A je mi smutno z vědění. Vzdechl a utřel si vlažnou slzu. Kdybych měl klobouček se součím pérem, snad bych zapomněl a snad bych se stal znovu zvědavým. Je mi smutno bez kloboučku. A utřel si druhou slzu, skoro studenou. Je mi smutno bez pérka veselého. Jinými slovy, synové moji, vyměním korunu královskou za klobouček s pérem sojčím. Kdo z vás mě přinese klobouček, ten bude nosit mou korunu a bude králem. Od této chvíle události se rychle vyvíjely. První syn, Rychloslav, si dal zkonstruovat 24 válec s kompresorem značky Bugaserati Monopost. Vyrazil za kloboučkem, jako když ho vystřelí. Druhý syn, Siloslav, si sám zkonstruoval buldouzer na pásech, kombinovaný s bagrem. Výjížděl pomalu, ale jistě a za strašlivého rachotu. Král mu mával z okna na rozloučenou. Z druhého okna Honza, i když mu bylo líto, že ho otec přehlíží a nepožádá ho, aby mu rovněž posloužil. Čas plynul od Rychlomila a Siloslava ani zprávička. Honza chodil na nádraží a nosil pasažérům kufry, aby tatínek nevěděl. Někdy cídil boty nebo učil hloupé spolužáky, až si ušetřil 1500 korun. To bylo zrovna v čase, kdy došly zprávy od obou jeho bratří. A nebyly to zprávy nejlepší. Pokud silnice byly z asfaltu nebo z betonu, Rychlomil na svém Bugaserati se jimi mihnul a byl pryč. Ale přišly i cesty špatné, plné rigolů a prohlubní, výmolů a bláta. Bugaserati se roztřásl, zahřál, zavařil. Rychlomil nepolevil. Tak polevila kliková hřídel a ojnice. V noci na horách mrzlo a prask blok. Siloslav na svém bulbagr speciál jel pomalu, ale jistě. Rigoli mu nevadili, balvany nepřekážely, naopak odstraňoval překážky hravě. Až dojel k močálům. Silnice náhle zahnula a vedla přes rašelinu. Silomil si pozdě uvědomil, že jeho bulbagr speciál je příliš těžký. Rašelina se rozhoupala, silnice prohnula jako pentle, až bluň... Bulbagr speciál se propadl, Silomil doplaval ke břehu a šel pěšky domů. Král zesmutněl. Honza neřekl ani slovo, vyzvedl si 1500 a koupil si mopeda. A že pojede tatínkovi pro klobouček. Starý král ho nechtěl pustit. Ale když kluk nedal pokoj a když pak udělal zkoušku, tak se král dal přesvědčit a dal mu na benzín a ať prej teda jede. A Honza jel. Jel po betonkách, jel po asfaltkách, jel po cestách plných rigolů, bímolů i bláta, ale jel výborně. Vyhnul se všemu, no jako na kole, a přišla silnice přes rašelinu. A zase jel Honza na mopedu výborně. A když přišla řeka bez mostu, vzal Honza moped na ramena a přebrodil. Zkrátil si cestu, protože na mopedu mohl jet po pěšinkách, po stezičkách, přes louku, lesem. Měl čas zastavit se u říčky na koupání, ryby si nachytal a pak našlápl a pataputy, pataputy, pataputy uháněl dál a dál tatínkovi pro klobouček mládí. Tak dojel až do daleké země a ptal se po hospůdce. Ukázali mu ji dalekohledem, až nahoře pod ledovcem u modrého mořského oka seděla. Tam prý bude muset pěšky, tvrdili znalci, ani nápad. Vzduchem klazený moped, kterému jsem tam na tom nejpříkřejším svahu Honza pomohl tím, že trošku přitlačil na pedál, ten ho dovez až k hospůdce u zapomenutého mládí. Visel tam zapomenutý klobouček s pérkem sojčím, visel na věšáčku u okna, ze kterého bylo vidět do celého světa. Vedoucí se ještě pamatoval na pana krále, tenkrát mladého prince. Ano, ano, to je jeho klobouček, ten tu zapomněl správně. Ale když prý ho vrátí ten klobouček, jak pak se potom hospůdka bude jmenovat? No, uvráceného mládí, pravil Honza. No, to je přece jméno pro rekreační podnik ještě lákavější, nebo ne? Aha, a že mě to nenapadlo, pravil vedoucí. Mohl jsem ten klobouček nosit. Tolik se mi líbil. Zastrčil vedle sojčího pérka alpskou protěž a s pěkným poručením poslal klobouček po Honzovi panu králi. Král zajásal. Dal korunu Honzovi a narazil si klobouček se sojčím pérkem. Letěl k oknu, vyložil se na náměstí a volal po lidech: ej, kuchu, vy máte novýho krále a já mám za kloboučkem pérko sojčí, ej, kuchu. No a pak uháněl k Honzovi, potřás mu rukou a povídá: tak, kluku zlatá, dělej krále pěkně a spravedlivě, dělej, co umíš, a já jdu. A šel. A šel, a šel, pomalu, ale vesele. S lidmi se zastavil a popovídal, tu se divil, támhle poradil a sem tam i za pěknou ženskou se ohlédl. Honza od něj čas od času dostával pohlednice z Benátek, z Antwerp, ze Špičáku, od Černého moře a na nich bylo rukou královou: Honzíku, neboj, však já se vrátím. Honza si zatím koupil silnější motocykl, 250. Pak 500 a pak motocykl sluneční paprsek, čtyřválec, čtyřstakt. No, to se ví, že na něm vyhrál všechny závody. Všechny možné přílby, železnou, mosaznou, stříbrnou, zlatou a ploché dráhy a kulaté dráhy a šišaté dráhy. A když už nemohl nic na motocyklu vyhrát, tak přesedlal na automobily. Vyhrál Rally Monte Carlo na 603. vyhrál Targa Florio ve všech kategoriích, počínajíc s pomocným motorkem Zvíkov a končena Ferrari Testa Rossa Sport. Byl první v Sebringu na Alfa Romeo Giulietta. Ujel nejrychlejší kolo v Indianapolisu na voze Trpaslík. Zvítězil na Nürburgringu na voze Porsche a na brněnském okruhu na Fiatu s motorem uprostřed, zatímco v Monze na Tatra Monopost s motorem vzadu a pak v Aspern na Mercedesu s motorem vzadu i vpředu a na závodu Jíloviště z Braslav vůbec bez motoru. Stal se absolutním mistrem světa všech závodů a všech kategorií. Jezdil rychle, jezdil ještě rychleji, ale čas ho všude dohonil, stárnul. Až jednou jel závod do kopce zvaný Ecce Homo. To je taková strmá silnice tamhle, plná zatáček, je to někde u Slezska nebo snad ve Slezsku, já nevím přesně, a vedl tenkrát hned od startu. A jak tak jede jistý vítězstvím, tak přemýšlí. A napadne ho, že je to divné jméno, ne? Pro silniční závod Ecce Homo. A není to vůbec latinsky? No všemže. No taky, že jo. No to přece znamená ejhle člověk. A najednou dal nohu z plynu, zpomalil a zastavil. Frnk, frnk, frnk. To se míhali kolem něho závodní vozy, které ještě před malou chvilkou měl všecky daleko za sebou. A už tu byli mechanici z jeho depo a co prý se to děje, něco se stalo, co mají zmontovat. On ani neposlouchal, díval se na ně chvíli, neodpověděl a pak vystoupil a šel. Šel loukama, šel lesíčkama, šel domů a šel pěšky. A celou dobu přemýšlel, jak vlastně vypadal můj tatínek a jak vypadají lidi, jak vypadá svět. Tolik let jsem jezdil závratnou rychlostí, že svět byl pro mě čmouha. Čmouha, která letěla kolem mě. Krajina čmouha. A člověk tečka v dálce, která se rychle přibližovala a uskočila před mým strojem. Safra, to jsem ten život rychle projel. A šel domů. Hned jak ho uvítali, ptal se po tatínkovi. Haha, čekal na vás, pane králi, čekal. Až jednou odpoledne támhle pod tou hruškou usnul a už jsme ho neprobudili. Poslali jsme vám telegram, ale nemohli vám ho doručit. Vy jste jezdil tak rychle, že žádný počťák vás nikdy nemohl dohonit. Ale něco vám odkázal. Leží to v ložnici na vaší posteli. Byla to krabice od cukru a v ní klobouček se sojčím pérkem, vytržený list z notesu a na něm královou rukou: Honzíku, ejchuchu, tvůj táta. Nasadil si klobouček a zavřel oči. A najednou viděl tátu, jako by stál před ním. A najednou ucítil krém na boty, jako by zrovna teď na nádraží boty čistil. A najednou slyšel jasně pataputu, pataputu, pataputu svého prvního mopedu. Otevřel oči a vyšel ze zámku. To bylo najednou krásy, sedmi kráska tadyhle, chrpa a hele ho brabenec. To je věcí, to je věcí. To je krásy a podivností, záhad a dokonalosti. A všechno má smysl, rytmus a hrdost skromnosti. Ej, chuchu! A došel pod vrcholky hor k modrému mořskému oku až do hospůdky uvráceného mládí. A dal si jednu plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji krásná dívka. Dal si druhou plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji překrásná dívka. Dal si třetí plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji dívka bohyně s milým úsměvem. Poručil si čtvrtou, ale mladá, rozumná dívka mu to rozmluvila. No tak se s ní oženil, odvedl ji domů a měli spolu tři syny. a poručili dvornímu kloboučníkovi, aby pro ně udělal 3 kloboučky s pérkem sojčím. No, a to je konec.
2: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
3: Velesteny dámy a velesteny pánové, dovolím se vám představit jako císařský královský polní maršálek. Dámy a pánové, pozor! To jsem cvaknul patama, abyste viděli, co to bylo za hrano. Písničku, kterou vám teď zaspívám, jsem napsal sám. Já jsem povedal, že jsem ji nenapsal sám, já jsem to přeřek. Jsou tady 2 na mě dneska, já totiž jsem si sem dal 2 klavíristy, kdyby se jednomu něco stalo, aby tady byl druhý člověk, nikdy neví. Písničku vám tedy zaspívám velice smutnou, je to tedy písnička, která... Pánové, hrajte, čas utíká. Polnice, když hlaholí, jako posedlá, kdo poslední se vždycky hrad dosedlá. Bitevním, když na poli boj je náramný, kdo bitvu strategii

0: polní maršálek, za Esterreichera hlavu na školek.
1: Sám si ta spán se vším svou vehemencí, rád maže dek kusek selecí.
2: Vím, jak paša v haremu, je pan maršál náš, má velký byt i gáži a chuť na alaš. Na klobouku vlaje mu chochol mňu, když jede ekvipáži nebo autčasem. Mámí zvláště dámy zlatým lampasem.
0: Na starvice kapolní maršálek, ten má vám hlavu jako esšálek. Na balky kašle na chemský a kleje víc než radec. Najstarice kapolní maršálek, za Esterreich dala na špolek.
1: Sám ty se spáte vši svou vehemenci, rád maže deku sexelenci. Vojenskou má postavu, hlas má jako kak, hloupost mu však nahradí, že zná huláka. Místo šable dešně vzít, to je vám docela puk, a místo flinty tak vám by třeba vzal taky odkluka doma luk. Vojenskou krev nemá to, za to puk, puk, tuk.
0: Na starý třeka polní maršálek,

0: snad až řeku excelent Italia.
1: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít, slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
2: A proč se mě nemá nic stát?
1: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
2: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
1: Ty jsi ještě malinký.
2: A proč pak jsem malinký?
1: No, poněvadž jsou teplé 4 roky.
2: A proč nejsou teplá 4 roky?
1: No, poněvadž není 5.
2: A co kdyby mě bylo 5?
1: No, pak bys byl o rok starší.
2: A co je to starší?
1: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
2: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
1: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
2: Jak to tahle?
1: No, víš, Miloušku, mlč hezky.
2: A proč mám mlčet hezky?
1: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
2: A proč nemám breče?
1: Poněvadž jsi muž.
2: A proč jsem muž?
1: No, poněvadž nejsi holčička.
2: A proč nejsem holčička?
1: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
2: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
1: No, vždyť to vidíš, miloučku.
2: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
1: Poněvadž jsem už toho vyrost.
2: Vyrostu já taky, tak.
1: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
2: A proč mám držet hubu?
1: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
2: Je, to bych byl rád, strejčku.
1: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
2: Poněvadž bych dělal párniček.
1: A jak bys dělal párniček?
2: No, já bych si odfukoval, strejčku. Pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
1: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropí ulici.
2: Proč pak ten pán kropí ulici?
1: No, poněvadž mi z plachu je prach.
2: A proč nás nepostříká?
1: No, poněvadž nesmí.
2: A proč nesmí?
1: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
2: A proč by nám zkazil šaty?
1: Vodou, synáčku.
2: A proč vodou?
1: No, poněvadž nekropí pivem.
2: A proč nekropí pivem?
1: No, poněvadž by se opil.
2: A proč by se opil? Ty se taky opíš, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
1: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
2: A proč mě praštíš?
1: No, poněvadž mi nadáváš.
2: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
1: A to není od nich hezký.
2: A po tebe to taky není hezký, strejčku.
1: Tak jsem mu dal nový pohlavek. Ani nemrkl a řekl:
2: víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
1: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelo, zvolal:
2: proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
1: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
2: No a proč by se tam měl dostat?
1: No, poněvadž tam bydlí.
2: No, proč tam bydlí?
1: No, poněvadž musí.
2: A proč musí?
1: No, poněvadž nechce spát na ulici.
2: A proč nechce spát na ulici?
1: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl:
2: ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
1: Na to následovala celá řada otázek.
2: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? Proč, strýčku, nepraskneš jako bublina?
1: Když jsme uviděli psa, hned se ptal:
2: proč to není kočka?
1: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
2: Proč, strýčku, nedělají z anděla strážného koblihy? Proč Proč jsem spocená? Proč když je ti horko, nevyplazuješ strejčku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš strejčku rypák?
1: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uhel?
2: Proč bych jel rád do Uhel, strejčku?
1: Poněž si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
2: Já budu funět.
1: No tak jen fuň, chlapečku.
2: Já budu pouštět páru.
1: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďara směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
2: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
1: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďara do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
2: A proč mám čekat, strejčku?
1: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
2: Proč utíkáš, strejčku?
1: A za chvíli na to.
2: Strejčku, proč mě tady štýpají brabenečkové?
1: A to je moje spověď.
3: Rádio Jich Cymbálka.
4: Jak jsme trávili léta 50. V lidských dějinách rozlišujeme tato údobí. Pravěk, starověk, středověk, novověk a období kultu osobnosti, neboli léta 50. O této poslední době bylo sice napsáno mnoho významných slov, ale podstatná část dějin týkající se naší rodiny dosud zpracována nebyla. Stručně tedy shrnu své vzpomínky. V naší rodině bylo opravdu všechno dobře rozděleno. Maminka pracovala, sestra pracovala, bratr pracoval, já dřel jako mezek, zatímco otec byl funkcionář a živil rodinu. Pravda, živili vydatně, i čočku jsme občas viděli a pivečkem nedělní mastnotu zapíjeli, ale úkoly na nás kladl nemalé. Odborářské a svazácké legitimace týdně nám kontroloval, chybějící známku trestal pak 20 dřepy, ba i odlepený růžek provázel funivým mručením nespokojence. Otec měl vůbec rád, když rodina stála v čele pokroku. Do prvomájového průvodu nás šikoval už 30. dubna, pak jsme procházeli trasu a cvičili veselý výraz ve tváři. Na Marxovi narozeniny jsme si vždy pročítali vylosovaný díl Kapitálu. Potom jsme měli dort. Kdo nečetl plyně, tomu otec zhltl polevu. Jednou před Velikonocemi dostal tatík neočekávaně tlustý dopis ze Spojených států. Zrudl a optal se všech. Co to má znamenat? To by mohlo uškodit mé dosud bezúhonné pověsti. Vniveč by přišla má mravenčí píle. Vzal otylý dopis štítivě do rukou, dezinfikoval jej ve vodce a přikusuje pirošku rozťal obálku kozáckou šavlí. Pak se jal číst. Náhle zbledl a šel k zemi. Doslova padl jako poťatý na mozaiku z politických občasníků, kterou jsme měli na podlaze místo koberce. Nastalo kříšení. Pokropili jsme oce ropou a dali mu čichnout bylinek z tajgy, které nám posílá teta z Novosibirska. Otec se probral z mrákot a poručil matce, aby přistavila samovar. Sadítěs, řekl nám pak ještě bledý. Představte si, soudruzi synové a dcery, že jsme zdědili 100 000 dolarů a pětinu akcí firmy Ford. Otec začal plakat a naříkat. Svoloč amerikánskaja. Hurá, zvolal bratr Ivan. Koupíme si české auto a ještě nám možná něco zbyde. No, rozčilil se tatík. Snad bys nepřijal prokletý grož ze západu. Ale ty, Stiano, ty bys přijal. Zlatem ti zamávají asi jejich. Dobře vím, že se kamarádí s reakčním synkem Kokořínem. Onehdy, když jsem šel do tvého pokoje zkontrolovat nástěnku, obraz tvé politické aktivity, cítil jsem zřetelně boublegum. Chtěl jsem to přejít mlčením, ale po dnešku vidím, že tě musím požádat, abys nyní odešel pětkrát opsat manifest. Další návrhy, vyzval nás otec vítězně. Fuj, křikla šplhounsky sestra Anna. Já bych ten prokletý dopis spálila. Výborně. Tady máš 5 korunu a zajdi si příležitostně k prašné bráně na boršč. V tom maminka nesměle šeptla. Víš, Václave Václavoviči, kapitalista je zlý. Až odporný. Zdá se, že i páchne. Ale 100 000 dolarů je sumička kulatá. Potřebujeme ledacos. A navíc tento měsíc přijedou opět Alexandrovci a ty budeš chtít být vyšňořen v první řadě. I ty, Marusio, zoufale zvolal otec a nervózně ril do stolu karikaturu Adenaura, aby znovu získal klid. A kdo nám vlastně ten mrzký pakatel odkázal? Zeptal jsem se odvážně. Nechtěj vědět, synku, upěl otec. Tvůj strýc, můj bratr, udělal tu ostudu. Od té doby, co se v hloubce 12 metrů z macochy do Rakous omylem prokopal a v kapitalistech se zhlédl, jsme si vyměňovali je nadávky. A najednou tohle udělá, aby mě zničil. Ale já ty peníze nevezmu a na veřejné schůzi se očistím, soudruhům srdce otevřu a ještě více úkolů na svá bedra vezmu. Někdo zazvonil. Otec ukryl dopis pod rubášku a umatlal si pusu chalvou. Pak šel otevřít dveře. Vešel soudruh Diba, člen výboru s doprovodem. Co pak mi nesete? Optal se otec nervózně a přidržoval si rubášku. Jde o dopis z Ameriky, pravil ledově soudruh Diba a pohledem zkontroloval knihovnu a bysty. Za nic nemohu, přátelé, breptal otec. Přirozeně bych peníze nepřijal, mám na to svědky. Právě to jsme si mysleli a báli jsme se, abys neudělal nerozvážnost. Ty dolary jsou špinavé, ale přesto ně musíme kapitalistu ochudit, aby poznal, co je nouze. Tak je to rozřešeno, ozvala se maminka. Kam je máme přinést? Soudružka uvažuje výborně, pochválil jí Diba. Máš skvělou a chápavou ženu, Václave Václavoviči. Přinez ji ke mně i s penězi. A tak jsme hospodařili s otcem sami. Po čase se to hodně změnilo a otec pochopil, že nic se nemá přehánět. A vůbec má na rozmýšlení dostatek času, neboť za ranním slunkem vychází do Nerudovy ulice, kde dělá metaře. Práce se mu líbí a je spokojen. Poctivě dodržuje vyhlášky, které na ministerstvu podepisuje soudruh Diba.

0: dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejštíhlejším. Mé ploché nohy se těžko dali nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se vůbec nedalo mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus, a čapka svými rozměry připomínala kráter Etny. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si rádi se mnou hráli a častokrát jsem býval i hlavním hrdinou dětských her a radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se opakovala i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této kratochvíli půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mě krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rošlápl kladinu a vytrhl kruhy i s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje zavěsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicimbal hluboko do parku. Snažil jsem se však víc tělocvikářem v dobrém a dokázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen. Dokonce mi šeptal, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl. Číslo 64 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět pomohl strýc. Upravil mi dřeváky do řemení, takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kamže si mohu uložit dvoukolák s potravinou. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít slivovicí. Když mu došly peníze, plačky prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář volal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Na to mi přikázal, že se tedy musím starat sám o sebe a chodit nejméně 30 metrů za výpravou. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu. Seděl jsem sám v přeplněném kupé. Lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, šeptal kdosi. Bane, to dělá ten tlusťoch. Mumlali jiní a ukazovali prstem na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní. Pospícháme. Ani jsem se nepohnul. Byl jsem na podobné urážky zvyklý. Jednou, když jsme jeli s rodiči na výlet parníkem a skončili jsme na dně u Palackého mostu, místo ve Štěchovicích, snažili se výletníci také svalit vinu na mne a spílali mi nejhoršími jmény. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Tam bylo krásný. Jenom mě překvapilo, že sníh podkluzoval. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel Jeřáb, byl čas obědu. Ale přeci jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle uvolnila mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář. Tlusťoch utrhl lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči. Spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu. Vím, řekl jsem. A budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. Omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina konečně roztála. S omluvenkou od horské služby jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy. Když do místnosti vstoupil tělocvikář. Přikročil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit, hubeňoure.
1: Proč chci vést zanedbanou mládež? Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti dřívějším zakrslíkům. A o duchu ani nemluvě. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod drnem samoty. Sběr jsem shromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v pronajatém pokojíku v černé pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem si polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře popa. A jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí, Jiřina Mesárošová, cikánského původu, věděla dobře, co nám schází a častokrát je pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy Jiřina Mesárošová vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy, asi do tajgy, a nemohl nám o půlnoci vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme sice nepotřebovali, ale maminky ze staré školy, jež teplo Jolky nikdy nepoznali, nás i byly. A laskavého dědu Mráze, od něhož jsme i celkem nepoužité lízátko dostali, nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionýrský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, s vousem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. Oj, to jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržázní děti naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou točili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji z písní na rtech celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. A na 1. máje, v den nejslavnější, pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem promyšlenými oklikami do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu Nenasitu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů 1. místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického brouka hubili, v noci pak podél trati žňové hlídky drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bě do plache, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. Já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýru a svazáckého pracovníka v našem obvodě. Jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písni naučím a tanců kolových do nohou vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a odechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a sestříčkem Jedličkou o 10. dopoledne ve veselém pásmu se rošoupnout a útočit budu na svědomí rodičů. Proč nedávají dětem včas do ruky balalajku, aby každý pionýr si doma udělal bl bl bl bl a na okolní svět zapomenul? Vím, moje práce bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. Až někdy uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám. Jak jsme přechovávali bělogvardějce? Jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec, já si domov představuji veselejší. Tak si kup švihadlo, ty kašpare, pronesl zvolna bělogvardějec Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluvíš se svým ochráncem nějak hrubě, Igore, napomenula Astapova matka, zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekávaje bytí. Co je divnýho na slově kašpar, podivil se Astapov. Matěj Kopecký s ním obrazil Čechy a všude byl vítaným hostem. Když chce mít fotr veselo, nemůžu mluvit o souchotinách. A jestli vám překážím, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, prevoschadítělstvo, zapřísáhal Astapova otec, který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabide svých pozemků za Uralem. Pojedli jsme něco fazolí, zapili kefírem a otec znovu prohodil cosi o smutku. Něco tu chybí. Snad bys nechtěl ještě jedno, Feri, začervenala se maminka. Co pak o to, chlípne je na to dost, komentoval Astapov. Tak už toho mám pokrk, rozkřičel se otec. Chlap nám slibuje už 50 let guberny a kde nic tu nic. Ani mužíka jsem neviděl. A on lenoch jí moje jídlo, používá mé mídlo, ženu a šatstvo. Nech tlachu a skoč pro pivo, poručil Igor. Otec zařval, cože? No dobře, dnes tedy naposledy. Maminko, kde je čbánek? A tak to šlo den ze dne. A Stapov si troufal víc a víc. Častěji nám poroučel a otec běhal naposledy pro pivo až 10krát denně. A už ne se čbánkem, ale s vědrem. Bylo zřejmé, že tak to dál nejde. Igor přestával být radostí a naději rodiny. Od té doby, co při Kuličkách, přestrojen za mladého bolševika, přizabil skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. O to hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtochy nabývaly obludných rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe, a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astapova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo lstí vyštvat z domu. Udat jsme ho nemohli, byl to přeci jenom Rus. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka mu nasypala do polévky 2 hrsti utrejchu. Napjatě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn ruských stepí si pochvaloval, že polévka má konečně správný říz a vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá v břiše. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento syn Ilji Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil děda anarchista, starý atentátník, jehož píchou byl jakýsi trapný konflikt s nějakým Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde ji vezmeme, vyptával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala maminka. Kde je? Sedíš na ní, opáčil dědeček. Matka se skočila z uhláku, jak ušknutá hadem. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik, neselželi pekelný stroj zítra o polednách. Teď je třeba, vedl dále řeč děda, zvolit velitele atentátu. Vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za důvěru. Je tu však jeden háček. Jak dostat Astapova na příbytek pumy? O to neměj strach, pravil otec. Budeme se s ním v rámci družby jako přátelsky strkat, až ho povalíme na uhlák. Druhého dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme družbu, ať to máme za sebou a můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo náhle těsno. Nejčastěji seděl na pumě otec, zatímco Astapov stál svěží uprostřed kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit, Astapove? Snažil se o úspěch své akce dědeče. Blázniš v červnu? Podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhlák. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Zbývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se nesmírný výbuch. Děda vylétl 0,5 metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhlák. Exploze vrcholila. je konec, říkali jsme si za dveřmi a tiše jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil po třetí. Astapov vytřeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta pruce plachtíc vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes týl. Bělogvardějec padl k zemi bez známky života. Děd atentátník s námahou, ale pyšně povstal. Otevřel dveře a pravil. Dílo je připraveno k odevzdání. Pak se nahnul nad Astapova se slovy. Vidíš, menševiku, dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila. Jak jsme převzali dům do společné péče nájemníků. Náhodnému návštěvníku Prahy by se mohlo zdát, že zde žije samá chudina. Že na náměstích převažují slepené domky bez říms, s jejichž omítkou si roztodivně zahrál čas a nejeden vrabec šprýmovně potřísnil zdi. Ale to je jen první dojem. Stačí zabrousit na kraj města a člověk zírá. Domky jako ze škatulky, modrá střídá rudou, mnoho domů má i všechny čtyři stěny a i dveře drží přibližně na svém místě. A kdo by snad ještě reptal a město naše haněl i jedovatou slinou závisti chtěl je umokřit, toho vemte soudruzi za ruku a zaveďte k domkům, jichž obyvatelé společnou rukou se chopili a na zeď hřeby pod kováky cedulku přibili. Dům jest ve společné péči nájemníků. A o této věci bych vás chtěl, občané, vy, kteří cedulky podobné dosud na svých domech nemáte, a obézní domovnici vrbovým koštětem umolousané schody hrubě ometat necháte, instruovat. Náš dům, pěkný, třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drápech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme mu trochu domluvili. Dům mu zabavili, pokutu mu uložili a do maringotky v Chuchli ho vystěhovali. A žili jsme si dobře. Kapitalistův čalouněný nábytek jsme si rozebrali, i zásob ve Spíži okusili a v květinové zahradě gorodkové hřiště splanírovali. Domovního důvěrníka řádně zvolili, protipožární hlídku sestavili a

sračka, která nahlodávala kolektivní soužití našeho domu. Ikonu odmítala oprašovat a o Ukrajině, obilnici Evropy, se také vyjadřovala nelichotivě. Když jsme ji sabotérku přizvali na schůzi, zasmála se sojčím smíchem a domovního důvěrníka prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože důvěrník chodí bos i do divadla. Také s požární hlídkou nevycházela domovnice nejlépe. Na půdě schválně kouřila tlustý doutník a když velitel hlídky, textilák Vaník, vyhlásil zmatený poplach v domnění, že červený kohout na střeše sedí, ryčně se mu vysmála slovy: doběhla jsem tě, socane. Naše trpělivost nese hodně, ale když jsme poznali, že kliky členů Svazu Československo-Sovětského přátelství pomazané něčím velmi ošklivým, to je trusem, má také na svědomí ona suterénní baba, rozhodli jsme se jednat. Domovní důvěrník nejprve, jak jsme se na schůzi veřejným hlasováním usnesli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto: soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Soudruh Leoš Oranice, kterému jsme v odbočce přátel přezdívali pro občasné úderné rýmy proti buržoustům Majakovsky, důvěrníku verš považoval za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou: Baba Jaga, adin chuj, vybrosím jejo zavtra v gnuj. Na zítří však Oranice, kterého přečujovou nezachránila ani trefná přezdívka, našli obyvatelé domu u půdičky tak ošklivě pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš a domem se šířil intenzivní pach stáje. I hned jsme svolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška, jinak barový gigolo a flákač. A ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji gigolo Peška objal a předal rudou standartu za zásluhy a odznak, rovněž rudý, i když ne už tak intenzivně. Nejlepší pracovnice bloku. Doufal totiž propagandista náš jeden šikovný, že babice, známá přisluhovačka Mamonu, netající se hlasitým poslechem Hlasu Ameriky a štvavých žvástů svobodné Evropy, zmodrá jak slíva a pukne vsteky. Stalo se však něco jiného. Šujová při doteku hebké látky rudého praporečku zihla a slza dojetí zalila skleněné oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně, ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mi dát peníz, může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás. Jsem proletářka. Říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl: soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství socialismu a písemným stykem s čínským rikšou Tunungem udržoval zadní vrátka stále otevřená. Ale teď je zavřu. Joj, dojemná to byla schůze. Rusín Berjev, emigrant, co žil v podkroví, vyndal z papachy lahvici vodky, jeho družka Tatiana ukázala, jak vysoko umí vyhodit nožku kozácká dcerka. Když byla zábava v nejlepším, pokynul předseda levicí a přišel čas usnesení. Pešku v jadrný hlas duněl sklepením: my, občané domu číslo popisné 663, přebíráme dnešním dnem dům do společné péče nájemníků. Všichni zatleskali. Hurá, zakřičeli jsme a pak znovu začala zábava. Papacha byla bezedná, nožka létala výš a výš, Taras Bulba zavonil pokojem a všichni jsme byli jedna ruka. Kolem 2 hodiny ranní jsme se rozcházeli do svých bytů. Nechtělo se nám, ale ráno na nás čekali stroje továren, rolety obchodu a na Berjeva, Rasíka, zatoulaní psi, kteří už se dlouho toulali a bylo nutno je sebrat. Nějaký čas žilo se v domě spokojeně, ale zanedlouho vyskytli

ty se problémy. U dveří se na nás sice smála cedulka o společné péči nájemníků, ale na chodbách bylo bláta jak na návsi. V oknech se usadil pavouk Křižák a potkan brouzdal po sklepě nikým nerušen. A znovu byla schůze. A už ne tak veselá. Jednak došla vodka a za druhé se rozdělovaly služby. Oranice od tře schody v pondělí, Peška v úterý, Berie ve středu s blátem se bude potýkat a tak dále. Na to se dělily další povinnosti. Mytí oken, odklízení sněhu, vymetání komína, otevírání opilcům, podpírání domu za větru a jiná údržba. První se z domu vystěhoval Berie. I za původu kočovného nedělalo mu to obtíže. Dvě peřiny, družku, garmošku, pod papachou něco vodky a ulétl do světa sokol smělý. Za ním pak oranice dům opustil, skaže pro básníka jinde, než na schodech ve špíně mu zausedá. A když i Peška znovu oprášil zadní vrátka a dále štěcem znaky smolil, vydali jsme se s Prosíkem za Čujovou. Dnes již zase dům ometá, ale kdo ji s rozbřeskem uctivě nepozdraví a k mezinárodnímu dní žen hodnotný dárek do připravené nůše neuloží, ten kliku svou až do rána čistí od něčeho velmi, velmi ošklivého.

0: jak jsem se zúčastnil kulturního školení. Jelikož můj otec mýval továrnu na výrobu houpacích koní, začal jsem se učit zedníkem. Seznámil jsem se s vodováhou, matlal se v maltě a cementu a jednou jsem v pracovním nadšení schodil mistra z lišení. Od té doby mě nechávali pracovat pouze v přízemí, posílali pro pivo a jednoho dne jsem byl dokonce vyslán na školení kulturních pracovníků. Hned z počátku školení nám řekli, že se máme stát na svých pracovištích nositeli a vyslanci kultury. Učili nás číst správné knihy a radovat se z obrazů. Někteří účastníci tyto věci těžko chápali. Bylo vidět, že do styku s kulturou přišli doposud jen zřídka. Snad právě proto pro nás vedení kurzu naplánovalo návštěvu divadelního představení, speciálně pro tento účel doplněného i hudbou. Odpoledne se nám snažili vysvětlit, kdo to byl Shakespeare a proč ho milujeme. Říkali to tak sugestivně, že někteří soudruzi si Williama velmi oblíbili a dožadovali se, aby byl pozván na besedu. Jen těžko si nechávali vysvětlit, že to není možné. Není to správné, volali. Kdyby William přijel k nám, ještě více by se rozvinul jeho talent než u kapitalistů. Ba napsal by určitě i více tragédií, tvrdili jiní. Jistě žertujete, znervózněl vedoucí kurzu doktor filozofie Jan Epstein. Jaký pak žertování, ozvalo se ze sálu. Soudruhu, jsme my tady pro tebe, nebo ty pro nás, abychom na tebe nepodali hlášení. Historik se zalekl a do konce přednášky už jen lapal po dechu. Některé soudruhy to zaujalo a činili si poznámky. Večer jsme šli do divadla. Mnozí kulturníci byli už předtím na pivu a o to více se těšili. Než jsme se stačili usadit, zhaslo se v sále. Zase šetřej, zvolal Rýpal Tank. Co to hrajou, informoval se někdo. Žádostí o ticho přibývalo, většinou z řad lidí fádně oblečených v černém. Z jejich dychtivých pohledů jsme poznali, že jsou to prostáčci. To jsme zapadli do pěkný party, stěžovali si někteří účastníci kurzu. Konečně se opona otevřela. Bylo to štěstí. Dokonce i soudruh Tytiuk stlumil tranzistor a hltavě se zadíval. To je kus, zhodnotil ženu, která se objevila na scéně. Jsou k mání fotky? Dotazoval se hlasitě směrem, kde tušil biletářku. Bráško, kupuješ fotky? Vezmi mi polárku, žadonil Bedrna z galerie a poslal Tytiukovi vzduchem hrst drobných. Jakýsi starší pán na prvním balkónu spatřil letící mince a v domnění, že nebe se otevřelo a Bůh vyplácí jednotku, zřekl se v poblouznění důchodu ve prospěch státu, čehož již druhého dne litoval. Na jevišti se zatím k dívce přidružil jakýsi muž, zřejmě švihák. Chlapi tady taky nemají špatný, mínil Tyťuk. V tom orchestr začal podmalovávat hru líbivou hudbou. Smím prosit? Vymrštil se Tyťuk. Račte, uvolňovala mu cestu z řady sousedka. Myslela jsem si od začátku, že je vám špatně. Ale ne, já myslím taniny, taniny, vymlouval se marně Tyťuk. Mezitím soudruh Fortuna došel ke kapelníkovi a přilepiv mu na čelo 20 korun, vymáhal pro sebe solo. A tu se stalo to, co se stát nemělo. Kapelník místo, aby Fortunáta napomenul, klidně solo zahrál. Jeho příkladu následovali i ostatní. Znám pikantní básničku, podbízel se Hamlet a již recitoval pro pár nadšenců v dešti drobných. Ani Ofélie nezůstala pozadu a předváděla exotické tance, za příplatek pak krásu bez závoje. Když to viděl Polonius, opovrhl klasikem a začal kšeftovat s tuzexovými bony. Statisté nabízeli zednické a instalatérské práce, v bife zahájili výčep lihovin. Pokladní dala kolovat za levný peníz pornografické materiály a ze šatnáře se vyklubal kapsář. Kotelník přestal topit a pěchoval okénkem vnoučkům do prašniček brikety. Nápověda přesedla na kuplířství, zatímco postarší uvaděčka uváděla za 5 korun mladé hochy do života. Opustil jsem tento stánek kulturiska, že si Hamleta přečtu raději v Saudkově překladu. Druhého dne jsem byl vyloučen z kulturního školení a potrestán přísnou důtkou, neboť jsem se nezúčastnil večera družby pracujících s umělci. Jak jsme prosazovali kulturu? Dne 20. dubna jsme se na Národním výboru usnesli, že máme málo kultury. Harmonikář Veverka dochází do hospody nepravidelně a když konečně přijde, repertoár má nevalný. Jinak je ve vesnici mrtvo. Písmák a kronikář Valášek se vzdal funkce řka, že ho nebaví psát pořád o nesplněných dodávkách v živočišné výrobě. Vezmeme-li v úvahu to, že obecní knihovna Ožních vyhořela se všemi 6 svazky a dramatický soubor Mistr Mošna se vyvraždil při 5. repríze hry Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, kdy podlehl ve 3. jednání sugestivnímu kouzlu básníkova slova, není situace v naší obci zrovna růžová. Vždyť ani pouť u nás nedržíme od té doby, co se s tajemníkem Kloudou utrhla sedačka řetízkového kolotoče. A proto jsme my mladí vzali věc do svých rukou. Základem kultury je divadlo, hřímal na schůzi Béďa Kerten, syn Hostinského. To jsme odhlasovali. Pak jsme také odhlasovali obnovení spolku Mistr Mošna, ovšem pod novým jménem Soudruh Mošna. Zároveň jsme si slíbili, že se nikdy nevyvraždíme. Poté jsme místním rozhlasem vyhlásili konkurs na herce, zpěváky a tanečníky na sobotu do Sokolovny. Ke konkurzu nepřišel nikdo. A proto jsme se rozhodli jít na to jinak. Když nepřijde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi, řekl svazák Hustoles, který si dopisoval s tureckým chlapcem Alím. Obešli jsme všechny mladší občany obce a hned na zápraží kladli otázky tohoto druhu. Soudruhu, cože si doma ukrýváš, když venku duní život? Proč nejdeš mezi nás? Nemáš černou minulost? Neuhodili jsme hřebík na hlavičku? Chceš na široko rozchodnou nebo do divadla? Každý z tázaných pronesl několik vzletných slov o významu široko rozchodné trati a pak zašeptal, že by radši do divadla. Mezitím bez pobízení zaplatil příspěvky do roku 1970. Nastala ovšem jiná potíž. Co hrát? Ukázalo se, že někteří soudruzi tápou v dramaturgii a zaostávají. Přáli si cvičit zastaralé operetky, večery z pivních anekdot a jiné zprostárničky. Pouze dojička Lída Mastná projevila nevšední iniciativu a sepsala pro náš soubor veršované drama Odpolední masáž Vemena. Hru jsme přijali ze zájmem. Zvláště nás zaujaly jadrné rýmy jako ona, odpoledne nemám čas, čeká mě Vemena masáž. On, zas, zda si vůbec mého srdce ždáš. Ona, miláčku můj, jistě ždám, jen co v chlévě vykydám. On zlobí se, tedy kidej si, jinou najdu si. A tak dále až ke šťastnému závěru, kdy vypravěč nejlépe předseda JZD recituje. A jejich ruce propleteny spočinuli na vemeni. Po literární stránce tedy byla hra schválena a rozhodli jsme se ji inscenovat. Ale když autorka při zkouškách trvala tvrdě na realistickém stvárnění a přihnala na jeviště stádo krav, byli jsme nuceni od premiéry upustit. Nechtěně jsme tím dali další injekci našemu kulturnímu životu, neboť dojička Lída Mastná založila vlastní divadelní spolek Dojnice, s nímž provozovala svou prvotinu v přírodním divadle a odbyla si tak během představení i pastvu. My ostatní jsme se rozhodli zanechat klasického divadla a obrátit pozornost k agitačním formám práce. Je u nás mnoho zápecníků, kteří nevytáhnou paty ze stavení, rozčiloval se Kerten. Nezúčastní se společenských radovánek, kulturu nechávají bez povšimnutí. Za těmi jděte, soudruzi, a na dvorku zapějte, v předsíni báseň nasaďte a v kuchyni satyrou polechtejte. A ti, kdož by rádi kulturu pěstovali, ale nemohou, výminkáři, zasloužili občané, slovem básníkovým stáří potěšte. A tak jsme se rozběhli po chalupách. Měl jsem to štěstí, že jsem se dostal do úderky s půvabnou Vendulkou Kadrabovou a všeumělcem Edou Maudrem, jež byl k nezaplacení. Imitoval nenapodobitelně Jardu Štercla, polikal žiletky, hrál na pilu a jednou na čaji v sousedství snědl za 10 korunů i chlupatou housenku. Jiné úderky na tom byly o hodně hůř. Skupina němého Józy byla nucena omezovat se na pantomimické scénky a kreslené vtipy. Také úderka trafikantky Weiglové nebyla na výši a musela si udržet popularitu lechtivými náznaky. A takto vyzbrojeny rozjeli se úderky po svých trasách. Naše skupina, jakožto nejvyspělejší, dostala za úkol získat pro kulturu zbylé živnostníky a soukromníky okresu. Nezačali jsme špatně. Rolník Žežiba nás častoval oukropem a prosil, abychom zase táhli, že má nemocnou ženu. Stařenka Polešovská nás přijala neobyčejně vlídně. Mluvené slovo a zpěv však v půli přerušila, vzkouc, že v mládí také chodila žebrotou, ale nemusela to za nic skrývat. Eda se jí snažil zaujmout polknutím žiletky, ale babička pravila, proč tolik námahy za trochu polévky, panáčku? Dala nám staré šaty po dědovi a vyprovodila nás na zápraží. Měli jsme s Vendulkou co dělat, abychom přemluvili Edu k dalším kulturním útokům. Ale raději jsme měli dát na jeho námitky a k řezníkovi Bílkovi nejít. Již při úvodní básni, ve které jsme nabádali, aby řezníci nešidili, se totiž netvářil přívětivě a dál si hleděl krkovičky. A když uslyšel verš, vy řezníci, zápecníci, co děláte, že brigády odmítáte, vzal váhu a beze slova ji mrštil. Pochopili jsme, že se mu náš program nelíbí, ale nevěděli jsme proč. Vidouce, že bere do obou rukou řeznickou sekeru a bytě s ní točí, odešli jsme výkladem. Běželi jsme na náměstí a nebyli jsme sami. Po silnici od mlýna se blížila úprkem skupina němého Józy, pantomimicky vyjadřujíc zděšení a hrůzu, neboť v těsném závěsu za nimi mlynář valil mlýnské kolo. A tak nejdál to s kulturou naší vesnici dotáhla trafikantka Weiglová, která pomocí lechtivých náznaků přivedla svoji agitační skupinu až k profesionalitě. Získala angažmá v baru, kde vystupuje dodnes a k vesnici se nezná. A vzala to asi za správný konec. Sice nikoho nepřesvědčuje, ale za to vydělává. Kouzlo životopisu. Dosáhnu věku mladého muže, seznal jsem záhy, že život je pln strádání a nepokojů. Doma mi odpírali krajíc chleba i laskavé slovo. Nutili mě, abych si zaopatřil zaměstnání a notný díl peněz z výdělku zasouval do rodinné pokladny. Nějaký čas jsem se tomu bránil a živil se koledou. Ale když jsem obcházel s mošničkou věřící v průvodu na 1. máje a žádal tu minci, tu polévku, tu žemličku z ošatky, střetl jsem se se zákonem. Dali mi přezdívku příživník a také oni mě vybídli, abych začal pracovat. Ještě jednou jsem zkusil štěstí a podal žádost o důchod. Leč zkostnatělé úřady listinu moji prosebnou, k níž jsem veškeré naděje a tužby upíral, zamítli. Nemá čeho jíst ani píti, odebral jsem se, osudem zaskočen a zdeptán, na Národní výbor a ptal se po práci. Práce máme dost, soudruhu. Nech nám tady životopis, řekli. Životopisu nemaje, sedl jsem ke stolku a drobným písmem napsal. Můj životopis. Jmenuji se Jaroslav Brož. Narodil jsem se 7. dubna 1945 ve vsi Tažovice. Otec byl střední rolník, matka dcera obuvníka. Mé dětství bylo klidné až do doby, kdy na mě začali vymáhat životopis. Žádám o práci. Pak jsem list posunul k referentovi. Ten přečetl, hlavou pokýval a řekl: tak tatík byl kulačisko. A matka dcera živnostníka. Co zlata, kolik jste si ulili? Nechceš jít dorubat do Ostravy a brát odlučné? Volným krokem jsem se odebral domů, rozhodnut, že bude správné, když pojmu životopis z trochu jiné stránky. Půjčil jsem si od bratra pero a papír a psal jsem. Moje životní strádání, zasvěcené boji o lepší zítřek. Jmenuji se Jaroslav Brož, ale kamarádi mě přezdívají Timur a jeho parta. Narodil jsem se ve vsi Tažovice, místě to selských bouří, 7. dubna 45, tedy v roce vítězství. Už v kolébce jsem tušil, kde je moje místo. Jen stará buržoazně smýšlející chůva mi zabránila, abych nevyrazil na barikády. Mé dětství bylo neradostné. Otec byl kulak a já jsem se s tím nikdy nesmířil. Dětskou lopatkou rozorával jsem meze a v noci potají poponášel mezníky a krátil tak ocovy lány a zvětšoval drobným rolníkům kamenitá políčka. Nejraději jsem měl pohádku o červené karkulce. A když mi otec zakázal nosit rudý pionýrský šátek, jedl jsem aspoň zelnou polévku, abych měl rudé tvářičky. Vzpomínám si, jak táta vyháněl od našeho Prahu žebráky a já pak za nimi vybíhal do polí a rozdávali Marxův manifest, který jsem tajně rozmnožoval s kamarády buřiči z blízké Pazderny na Sýpce. Otec, jakoby tušil moji ilegální činnost, mě nenáviděl a spálil mi obrázek Pavlíka Morozova. Ale já jsem se nezlomil. Nakreslil jsem si Pavlíka z hlavy přesně tak, jak jsem ho stále viděl před sebou, uhlem z ohniště, a malůvku tuto nosil jsem na svém srdci. Dnes, soudruzi, drahou rytinku přikládám k životopisu, aby svědčila. Když jsem se dověděl, že otec čidí stát v dodávkách obilí, založil jsem dětský dělnicko-rolnický spolek Spodní Prou. Protestní průvod jsme neuspořádali, protože jsme věděli, poučeni dějinami, že by do nás otec kulak neváhal nechat střílet. Ale nasadili jsme otcovi do obilných lánů krtky a syslíky. Ano, tak jsme se mstili. Matka je dcera obuvníka, soudruzi. Je mi stydno. Živnostníka z dratví. Ale co dělat, kdyby po mém bylo, vybral bych si matku jinak. Častokrát běhával jsem do maštala a prosil prostou zemitou děvečku, aby mě adoptovala. Odmítala a já ji nenáviděl. Dnes s odstupem doby vím, že to nebylo možné a prosil bych jí touto cestou za odpuštění. Vždyť měla svých vlastních 23 dětí a všem sehnat do hrnéčku u mého oce lakomce nebylo lehké, soudruzi. Dědou kapitalistou snažil jsem se také pohnout. Říkal jsem mu: děde, zanech živnosti, přestaň vykořisťovat svého jediného dělníka a rozdej boty a tkanice chudákům. Ale nedal se obměkčit, ba ještě více vysával svého dobrého zaměstnance, nutil ho za stejný peníz najet na dvě kopita a dělníkům i rolníkům dál šil boty malé, aby je noha tlačila a on ušetřil na kůži. Však jsem se za všechny pomstil a jednoho sobotního večera, zrovna když rozhazoval vysáté peníze v místní harendě, na štít krámku se mu napsal: ševče, prťavče, zúčtujem spolu. A on pak nemohl v pondělí vykořisťovat a celý den musel štít omývat, ale vlnu odporu, která se vzdouvala, stejně nesmil. Soudruzi, po únoru s mým otcem i dědem zatočili. Tatíka rozkulačili a dědovi vzali verpánek. Slzu dojetí měl jsem tenkrát v oku. No nedivte se, bylo to i moje vítězství. A pak se, soudruzi, všechno nějak zamotalo. Jako bych já kulačil, jako bych já na kůžích okrádal. Do škol mě nepřijali a svazáci vyloučili mě ze středu svých her a radovánek. Kam vlastně patří? Reakční domov mi vyčítá každé sousto a navíc kapitalistický děd zaslepený nenávistí sype mi do postele ševcovské hřebíčky, které neodevzdal státu. Mohu to dále snášet, když kolektiv Ta oáza slabých odpírá mi pomoc? Soudruzi, žádám vás o radu a o práci, které buď čest. Váš Jaroslav Brož. Životopis tento nový zalepil jsem do obálky a poslal příslušným místům. Již mám zaměstnání. Sice zase nepracuji, ale peněz mám dost. Vedla nás Šmauzová. 21. srpen 68 je datem, na které kontrarevoluce nerada vzpomíná. Za to naše rodina zapsala do své kroniky 21. zlatým písmem hned vedle 9. května 45. A začátkem září pak naše radost dostoupila vrcholu. Bylo to takhle v sobotu kolem 5. hodiny, kdy u našich dveří zazvonila domovnice Šmauzová, prodloužená ruka ministerstva vnitra, a sdělila nám s neskrývanou radostí, že od pondělka bude v našem domě v prostorách agitačního střediska umístěno obvodní velitelství spojeneckých armád. Otec se v prvé chvíli nezmohl na slovo. Pak zašeptal: ta čest, ta nesmírná čest. A rozplakal se dojetí. Do dnešního dne se povozník Sluka mohl nade mne vyvyšovat, že se ve 20. roce aktivně zúčastnil boje o Lidový dům. Ale teď pukne vzteky. Mezitím už maminka se soudružkou Šmauzovou rokovali v kuchyni o podrobnostech. Hlavně je třeba postarat se o to, aby se přátelé u nás cítili jako doma. Nemůžeme si namlouvat, že partaje mimo sklepní byty jsou stejného smýšlení s námi. Však ono jim sklapne, připojil se svěží tatínek. Teď, když vím, že tu naši od pondělka budou, nemusíme se bát odstranit z domu ty škaredé pomlouvačné nápisy. Aby tě přitom, fáno, nikdo neviděl, zachvěla se maminka. Nevíš, jak se to ještě přes neděli otočí? Slyšíš přeci soudružku Šmauzovou, okřiklý otec. Pondělí jsou tady, na téhle akci neprodělám. Ostatně jdeme omývat všichni, dodala správcová. Sám byste to, Františku, do pondělka jen těžko stačil. Chopili jsme se hadru a kbelíků a vyšli předů. Celá akce však nedopadla tak, jak jsme si představovali. Sotva otec namočil žínku a chystal se smít heslo se Sovětským svazem padla bída na zem. Udeřil ho květináč přímo do týla. A tak jsme se stáhli do průjezdu a místo nápisů omývali tatínka. Bylo jasné, že likvidaci hesel musíme odložit na noc, až pravice z valné části usne. Kolem 3. hodiny ranní se bratr Lojza hrdinsky vplížil do ulice a nejenom, že smil nápisy, ale podařilo se mu i zasádrovat díry po kontrarevolučních kulkách. Ráno už jsme obsadili půdu a hlídali, rovněž s květináči, zda někdo neskusí podupat květy naší práce a popsat opět zdi. Pokusil se o to Pfeiffer. Jeho provokační heslo Zachvačiky da moj však zůstal nedopsáno. S pažitkou na hlavě se stáhl do domu. Byl to zřejmě on, kdo pak ve vsteku v průjezdu nakreslil soudružku Šmauzovou tak strašně, že se rázem poznala. Domovnice vstekle odrýpávala malůvku nožíkem, a že otec musel napomenout, aby netupila nástroj společně zakoupený k zakrojení chleba slovanským hostům. Ani neděle nebyla pro naši buňku dnem odpočinku. První rána pravičáku zasála opět Šmauzovou, neboť této staré soudružce, které ve 30. letech při besedě o Španělsku stiskla ruku samotná Dolores Ibarruri, nemohli oportunisté zapomenout, že za války udávala naše lidi Němcům. Byl to jistě zase Pfeiffer, který před jejím naturálním bytem 1 plus WC, to celé na druhou, zbudoval pas. Takže Šmauzová vycházejíc ráno zapisovat před kostel ty, kdož se jdou modlit, aby Rusiš konečně odešel, zakopla před svým prahem o napjatou strunu z balalajky, řízla se o srp a na hlavu jí spadlo kladivo. Ani pro otce nezačala neděle šťastně. Při diskusi o možnosti posílení naší úderky připadl na myšlenku zapojit do akce důchodce Mysníka, který se sice od roku 48 politicky neprojevuje, nevychází z bytu, ale víme o něm, že má doma kozáckou šavli, se kterou se často laská. Ten s námi půjde, řekl otec. Proti reakci musí dnes nastoupit i přestárlý. A vyběhl do podkroví, bral schody po dvou. Zpátky je bral po třech, neboť po výzvě jménem Svazu Československo-sovětského přátelství Mysníku z nejmilejších otevři, důchodce skutečně otevřel, ale i kozácká šavle byla v tu dobu již v pohybu, takže otec přestal doufat, že tento člověk posílí kdy naše řady. V poledne jsme nervózně zhltli boršč a k večeru přišly další katastrofy. Sestra Veronika, která vzala za Šmauzovou službu u kostela, se vrátila domů s pláčem, neboť i cestou přes park chytli kontrarevolucionáři, převlečení za sovětské vojáky a dělali s ní velmi neslušné věci. A tak jsme den zakončili alespoň vázáním kytic na zítřejší uvítání. V 6 ráno jsme již stáli špalírem v průjezdu. Soudružka Šmauzová, čerstvě oholena, si přeříkávala poslední sloku básně Přišli včas. V dálce se objevil tank. Za ním druhý, třetí. A pak komisař, který jel nebojácně sám v obrněném voze. Už jsou tady, vykřikla Šmauzová. A tak jsme zvítězili. Obvodní velitelství bylo v našem domě přes odpor poblouzněných pravičáků zřízeno. Ale naši odbočku čeká ještě jeden nelehký úkol. Vysvětlit komisaři, že mezi vojáky, které přivedl k nám do domu, se pod rouškou uniformy skrývají dva kontrarevolucionáři. Sestra si je totiž z parku bezpečně pamatuje. Nehledě na to, že jeden z nich má na levé ruce její hodinky. Jsem se stal nezaměstnaným. Byl jsem ředitelem jednoho velkého koncernového podniku. Kávu mi vařila slíčná sekretářka. Do práce jsem jezdil Tatrou 613. Jednou za mnou přišli, abych zaplatil 5 000 korun na pohřeb člena UVKSČ. Řekl jsem, že za 5 000 korun pohřbím celý UV sám. Od té doby jsem pracoval jako ředitel malého podniku. Kávu mi vařila stará sekretářka. Do práce jsem jezdil Tatrou 603. Jednou mi vyčetli, že jsem nebyl na poslední schůzi KSČ. Řekl jsem, že kdybych věděl, že je opravdu poslední, rád bych přišel i s transparentem. Od té doby jsem náhle dělal mistra. Do práce jsem jezdil vlastním autem a kávu si vařil sám. Na zdi jsem měl obraz Husáka a Lolo Brigidy. Řekli mi, abych raději tu kurvu sundal. Sundal jsem Husáka a od té doby jsem pracoval ve výkopu. Do práce jsem jezdil na kole a kávu si nosil v termosce. Když jsem tak kopal, přišli za mnou, abych si rychle uklidil kolo, že tudy pojede sovětská delegace. Řekl jsem, že je to snad zbytečné, že kolo mám zamčené a pojištěné. A od té doby jsem nezaměstnaný.
1: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,1.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Dobrovolní hasiči ve Valticích převezmou zhruba za měsíc nový vůz Tatra Force, který nahradí dosluhující Liasku. Auto se nyní dokončuje ve společnosti THT Polička, kam hasiči přivezli vybavení určené do nástavby. Nová Tatra by do Valtic měla dorazit kolem 10. září a poté se s ní začnou řidiči seznamovat v provozu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno, očekáváme 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbálová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zase.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Po prvním týdnu výstavby okružních křižovatek Bzenec upravuje dopravní značení i trasy objížděk. Navigace už nemají vést řidiče od Strážnice do Veselské ulice, ale přes okolní obce podle schválené objízdné trasy. Do ulic Zahradní, Je Plachty a Žilkova přibude zákaz vjezdu s výjimkou dopravní obsluhy a obyvatel Bzence. A policie má více kontrolovat také Veselskou a ulici P.O. Hvězdoslava.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno, očekáváme 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

se jednou ztratíš všedi všedních dnů, nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti dostane po téměř 30 letech nový sportovní povrch za 4 miliony 260 tisíc korun. Rekonstrukce se týká celé plochy o rozloze 1 060 metrů čtverečních a hotová má být do konce září. Nová podlaha nabídne lepší podmínky pro tréninky i soutěže a přibude také nové značení jednotlivých sportovišť.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno, očekáváme 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Sucho se v povodí Moravy dále zhoršuje, na jeho hranici je už 47 z 94 sledovaných míst, ještě minulý týden jich bylo o 3 méně, většina toků má nyní průtoky hluboko pod polovinou běžných srpnových hodnot, například Morava ve Strážnici a Bečva v Dluhonicích jsou jen na 17% průměru.
0: Rádio Jih Cimbálka, počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno, očekáváme 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
1: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Dobrovolní hasiči ve Valticích převezmou zhruba za měsíc nový vůz Tatra Force, který nahradí dosluhující Liasku. Auto se nyní dokončuje ve společnosti THT Polička, kam hasiči přivezli vybavení určené do nástavby. Nová Tatra by do Valtic měla dorazit kolem 10. září a poté se s ní začnou řidiči seznamovat v provozu.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno, očekáváme 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Po prvním týdnu výstavby okružních křižovatek Bzenec upravuje dopravní značení i trasy objížděk. Navigace už nemají vést řidiče od Strážnice do Veselské ulice, ale přes okolní obce podle schválené objízdné trasy. Do ulic Zahradní, Je Plachty a Žilkova přibude zákaz vjezdu s výjimkou dopravní obsluhy a obyvatel Bzence. A policie má více kontrolovat také Veselskou a ulici P.O. Hvězdoslava.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno, očekáváme 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. IO slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
1: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti dostane po téměř 30 letech nový sportovní povrch za 4 miliony 260 tisíc korun. Rekonstrukce se týká celé plochy o rozloze 1 060 metrů čtverečních a hotová má být do konce září. Nová podlaha nabídne lepší podmínky pro tréninky i soutěže a přibude také nové značení jednotlivých sportovišť.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy jasno, očekáváme 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

se někde narodil. Každého z nás přitiskla k srdci máma. A kdyby spad tisíc přešel mil a tisíc srdcí slyšel být, to za ní jen musíš jít.

má svoji cestu nad jiné blízko. A kdyby stokrát travou zarostl, vrátíš se po ní s písní na duši. Tu vánek tě laská, slzu osuší.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Příprava dálnice D55 na Slovácku se posouvá. Dopravní a energetický stavební úřad zahájil řízení pro druhou etapu úseku Napajedla Babice. Více než 5 kilometrů dlouhá dálnice povede kolem Spytihněvy a Babic a napojí se na už hotový úsek směrem ke Starému Městu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer jasno, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy také jasno, naměříme 28 až 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.městokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Krajský soud v Brně porušil práva Břeclava na Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy při rozhodování o jeho vazbě. Podle ústavního soudu dostala obžaloba k dispozici 8-stránkové vyjádření státního zastupitelství, se kterým se ale Jiříkovský ani jeho obhájce nemohli předem seznámit a reagovat na něj. Krajský soud se proto bude jeho vazbou znovu zabývat.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer jasno, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy také jasno, naměříme 28 až 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixham Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

zpívejte, lidičky, ty naše písničky z Moravy, Slovenska,

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Další část obnovy Hustopečského hřbitova je hotová. Město převzalo nové chodníky, parkoviště a příjezdovou komunikaci ke krematoriu, které mají zlepšit a hlavně zvýšit bezpečnost přístupu ke smuteční síni. Práce trvaly 2 měsíce a vyšly na 5 200 000 korun, tedy o 2 miliony méně, než předpokládal projekt.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer jasno, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy také jasno, naměříme 28 až 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
1: Výpadek důležitého léku na rakovinu prsu se má v Česku zmírnit. Do lékáren v těchto dnech míří více než 10 000 balení tamoxifenu. Část už je dostupná a další dodávky jsou zajištěné i na podzim. Problémy vznikly poté, co dva výrobci postupně přerušili dodávky a na českém trhu zůstal jediný dodavatel. Pokud pacientky lék ve své lékárně neseženou, mají se obrátit na jinou lékárnu svého lékaře nebo onkologické pracoviště.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes večer jasno, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy také jasno, naměříme 28 až 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek vinařů Bůdy Mutěnice vás zve na letní vinné Mutěnice, které se uskuteční 14. a 15. srpna. V pátek zahraje cymbalová muzika Hudci, v sobotu vás čeká putování po 9 mutěnických vinařstvích a večer roztančí návštěvníky kapela Brixen Band. Těšit se můžete také na výborné občerstvení. Program a předprodej vstupenek na www.vinozmutenic.cz. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Kyjov slaví 900 let a vy můžete být u toho. Přijďte od 14. do 16. srpna na velkolepé oslavy plné hudby, tradic a zábavy. Zahrají opět Radeček, Reddy Kirken, René Dank, Petr Kolář a další skvělí interpreti. Čeká vás folklor, historický průvod, bohatý program pro děti i dospělé a neopakovatelná atmosféra napříč celým městem. Oslavte významné jubileum města Kyjova a zažijte slavnosti, na které se bude ještě dlouho vzpomínat. Více informací na www.mestokyjov.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Příprava dálnice D55 na Slovácku se posouvá. Dopravní a energetický stavební úřad zahájil řízení pro druhou etapu úseku Napajedla Babice. Více než 5 kilometrů dlouhá dálnice povede kolem Spytihněvy a Babic a napojí se na už hotový úsek směrem ke Starému městu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer jasno, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy také jasno, naměříme 28 až 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Aj ten pan je můj, já jeho. Já jsem dala mé srdenko za něho. On je můj, já jeho. Já jsem dala mé srdenko za něho.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Některé vrcholy se tyčí vysoko v horách. Ty nejtěžší, ale každý den zdolávají děti během onkologické léčby. Charitativní kalendář Vrcholy pro život ožívá skutečnými příběhy dětí, jejich rodičů, lékařů i sestřiček. Příběhy odvahy, naděje a lidskosti. Přijďte 16. srpna do Olympie Brno na slavnostní křest, nebo si kalendář můžete objednat teď hned na vrcholyproživot.cz. Těším se na vás. Hanka Holišová, ambasadorka nadačního fondu dětské onkologie Krtek.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Krajský soud v Brně porušil práva Břeclava na Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy při rozhodování o jeho vazbě. Podle ústavního soudu dostala obžaloba k dispozici 8-stránkové vyjádření státního zastupitelství, se kterým se ale Jiříkovský ani jeho obhájce nemohli předem seznámit a reagovat na něj. Krajský soud se proto bude jeho vazbou znovu zabývat.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer jasno, noční teplota 15 až 12, zítra na jihu Moravy také jasno, naměříme 28 až 31 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Su nepřítel smutnosti, su rád, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Máma rád.
2: Lubí, mě lubí.
1: Máma rád. Mě máma rád. Máma rád.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Až jednou takhle budete mít čas a nebudete mít opravdu nic na práci, jděte na nejbližší nádraží a vyjďte si na výlet do Nejde dále. Musíte jet osobním vlakem, čím osobnější, tím lepší. A pojedete přes Důvěřov, Vejtahy do Samochval. V Samochvalech vystoupíte a sednete si na autobus. Ten pak jede přes Horní Dedál, pak přes Dolní Dedál a potom přijede do vesnice, která se jmenuje Nejde dál. No a i kdybyste chtěli jet dál, tak v Nejde dáli už dál jet nemůžete, protože ta vesnice se jmenuje Proto Nejde dál, protože tam už ta silnice dál nejde. A proč? No, jinu, protože tam na jednou místo silnice je náves. Ale ta náves, to není taková prázdná náves, jako bývá na vesnicích. To je vlastně jeden jediný veliký pomník. Taková, řekl bych, skamenělá silniční nehoda. Nejdřív vás upoutá veliký bík, který stojí na zadních nohách a předníma nohama zezadu se opírá o ramena takové stařeny, která je velice vyděšená. A kousek dál je párek docela hezkých mladých lidí svázaných provazem dohromady jako do otýpky. Pak je tam několik ovcí, několik telat, pes, kohout, asi 3 husy a pár housat. A to všecko je jako z kamene vytesané a pod tím je z květin vysázený nápis, který se čte Fimfarum. Fimfarum. Hned za pomníkem je kovárna. A v té kovárně to všecko začalo. Před dávnými lety tam bydlel kovář. A ten kovář měl ženu a ta žena byla mladá a velice hezká. Tenkrát vesnice Nejde dál patřila ještě knížeti pánu, kterému spravoval celý majetek jeho první lokaj. Tenhle první lokaj byl docela pohledný chlapík. Ne, že by byl pěknější než ten kovář, to ne. Jenomže nebyl tak umouněný a nepotil se, protože nepracoval se žhavým železem blízko ohně. Chodil si v krajčičkách a brokátku s tenkou hůlčičkou z daleké ciziny. Mladá, hezká, ale hloupá ženská někdy nepozná, v čem je čeho cena. A tak si ta kovářka za zády svého muže začala s tím vyfintěným prvním lokajem. A jak to tak na světě bývá, čím víc se ta kovářka s tím prvním lokajem milovala, tím víc jí ten kovář stál v cestě. Jak prej to zaonačit, aby kovář nebyl? Nech prej to na mě, povídá první lokaj. A šel za knížetem pánem. Počkal si, když byl kníže pán v náladě a začal mu syčet do ucha. Ten kovář, jasnosti, má takové divné řeči. Tak všechno kritizuje. Nic mu není recht. Má takové divné myšlení vašnosti, totiž jasnosti. Zkrátka dobře, měli by se nějak preventivně potrestat. No když to říká on, náš věrný první lokaj, tak toho kováře potrestáme. No nejlépe jasnosti by bylo něco pod trestem smrti mu uložit, něco, co by nemohl vykonat, a pak ho za to potrestat. Ale co? Třeba, aby za jednu noc ukoval řetěz, kterým by se dal zámek vaší jasnosti 3x obtočit. No, do rána to neudělá a bude za trest viset.
2: Ja, velice dobré a velice vtipné.
1: No tak to sepsali, opatřili pečetí a první lokaj s tím uháněl ke kováři. Když mu to přečetl, žornul okem po kovářce, které to v koutkách hrálo při pomyšlení, že už zítra ráno bude vdovou. Náš kovář dal tušku a papír, kouk se, kolik má materiálu, pak si to spočítal a viděl, že ten úkol je nemožný, že řetěz do rána ukovat nemůže. A tak se svými starostmi svěřil své ženě. Co prej by mu radila? Jak z toho ven?
2: To se ještě ptáš. Jak z toho ven? No než by tě veřejně oběsili, než bys takovou veřejnou ostudu své ženě udělal, tady máš provaz, jdi do lesa, oběs se sám.
1: No kováři se nechtělo, ale spočítaný to měl. Úkol se udělat nedá. Už se viděl před tribunálem, už se viděl, jak ho vezou, po lešení vystupuje a pak si řekl, když to má být můj osud, ochlup dřív, anebo ochlup pozdějc. Vzal provaz a šel do lesa. A chodil a chodil a hledal větev, na které by se pověsil. Tadle se mu zdála moc vysoko, tadle se mu zdála moc tenká. No to víte, každý člověk ten svůj konec odkládá, jak může. Až konečně našel takovou, že už se vymlouvat nemohl. Udělal smyčku jako na telátko, poroztáhnul a dává si kolem krku. Hej, co to tady je? A proti němu stojí nádlesník, kterého tu v okolí nikdy neviděl. A hned se pustil do kováře. No, cože on si vlastně myslí? Cože to by bylo za les tady, kde by visel vysatec? No a co on vůbec je za chlapa? Jakmile mu někdo pro vás do ruky podá jako berande a chce se pověsit. Co pak se lidi sebevražděj jenom proto, že hned nemají úspěch? A mluvil a mluvil, mluvil jako kniha. Jenom jedna věc byla divná, že občas, když se moc rozmluvil, tak mu z uší plamínky vyšlehly a byla tak trošku cítit síra.
3: Aby to tak byl čert,
1: myslí si kovář.
4: To je dost, že jsi to poznal,
1: povídá ten nádlesní. A když už to víš, tak ti taky povím, proč jsem se tě ujmul. Máme v pekle plný kotle takových slabochů, jako seš ty. Pro tebe už kotel žádný nemám. To ti rozčistím řetězem pomůžu. Běž domů, řetěz bude. To řek a vylít asi tak půl metru nad zem. Rozsvítil se, jak žárovka, a povídá, no, teď abych tě rozesmál. A začal se točit a točit, až se celý les rozsvítil, lítali z něj jiskry, jako když mamutí bruskali, že ocelovou lomenou hřídel. No, ne, že by se to kováři moc líbilo, ale smát se musel. A smál se ještě celý týden, když viděl, jak se první lokaj divil, že ten řetěz do rána přece ukoval. A kníže pán mu dokonce poslal 1000 dukátů. Ale pak ho smích přešel. První lokaj si zase vyčíhal, kdy měl kníže pán zase náladu a začal syčet jako had. Kovář se jasnosti holedbá, že všechno dokáže, že by se jeho jasnost kníže pán sám prej od něj mohl učit. A tudle prej ho někdo viděl, ani to nechci říct jasnosti, jak si před zámkem odplivnul. No zkrátka dobře, ještě toho dne první lokaj četl kováři divnou objednávku. Za jednu noc kovář vodu z řeky do zámeckého parku přemístí. Za to obdrží 1000 dukátů. Nesplní-li, dostane provaz. Bim ho. Kovář se zasmušil. Ale kovářka se radovala.
2: Zítra budu vdova, hola, hej.
1: A když se jí kovář o radu ptal, dala mu ji.
2: Než veřejnou ostudu, ať si tedy kámen kolem krku uváže a jde se utopit.
1: Víte, mužský, to je divnej národ. Když věří své ženě, tak neprokouknou, co by každý jiný osel prokouk. A tak kovář se sebral a šel k vodě. Přišel k řece a kouká, kde by jaký valoun našel, že by si ho dal kolem krku, až blunknul tam, aby už měl po starostech. Co pa tu hledáš? Proč parači nejdeš na pivo? Ozvalo se z vody. A hele, tamhle za rákosím kouká z vody mokrá hlava a hovoří.
3: Pro pána vodník Čochtan, to mi ještě scházelo.
1: Počkej, počkej, neutíkej, povídá ta mokrá hlava a začne se přibližovat. Pár kroků do břehu se vynořila víc a už se brodí ven celý vodník. A jak tak leze ven, hned osíchá, jenom z šosu mu voda kape.
3: Kvář by utek, ale nemůže.
1: Noha se mu propadla do bahna a ne a nej vytáhnout. Tak Čochtan si ho obejde, prohlídne si ho a hned ví, oč jde. Tak koukej. Jestli se chceš utopit, tak jinde. Já dušičky pod hrníčku už dávno nedávám. A abys mi tu nafouknutej utopenec po řece rejdil, na to už nemám žaludek. Zachytíš se mě někde pod kořenem a budeš kazit vodu. Bude se to teďka tady všecko třít a jak ten potěr k tomu přijde, aby dýchal hnilobu. Dost škody nadělaj papírny a továrny. Ještě ty bys mě tady scházel. A co tě to tak popadlo? Mladej, silnej. A svět tě netěší.
5: Inu, těšil by, kdyby...
1: No, kdyby co? No, kovář se tedy Čochtanovi svěřil. Podívejme se tak vodu z řeky do parku. Za jednu noc nanosit safra, safra, to je nějaká tvrdá norma. No, ale když už ti čert pomohl, tak to ti vodník musí pomoct taky. Když už pro nic jinýho, tak protože jsme oba Češi a že jsme oba z tradice proti vrchnosti. Hele, vlez si mě tadyhle na záda, no, musíme proti proudu tamhle k hornímu mlejnu. Vytáhl kováře z bahna, posadil si ho na záda a šel s ním do vody. Když byl popás v řece, povídá Čochtan, resl sem a resl tam. A jen to řek, vyrostl mu pod šosama s odpuštěním šroub. A ten se začal točit a točit a už si to šupa jedili proti proudu, jen se voda pod Čochtanovým pupkem rozstřikovala. Za chvíli byli u horního mlejna. Čochtan zarajdoval takhle pod hlavní stavidlo a povídá, hele, dávej pozor, já teďka jdu tamhle dolů zacpat šlajsnu a nadzdvihnu jez. Až na tebe zahoukám, ty vytáhneš tohle stavidlo a pak utíkej, utíkej, ale rychle. Až voda se přeleje a poteče rovnou do zámeckého parku. To dořek, nastartoval se a frčel ke šlajsně. A netrvalo to dlouho a už bylo slyšet houknutí. Kovář zabral, vytáhl stavidlo a uháněl domů. Ještě když si lehal, tak se musel smát, jak tomu Čochtanovi se ten šroub vrtěl s odpuštěním tedy rovnou pod šosama. A smál se i druhý den, když se koukal, jak první lokaj, kalhoty vyhrnutý, brouzdá se parkem ke kovárně a v pěkném koženém míšku nese 1000 zlaťáků od jeho jasnosti. Jeho jasnost už byla stará jasnost a už jí to v hlavě povážlivě kornatělo. Toho ten první lokaj uměl využít. A když zase jednou kníže pán měl náladu, začal mu hučet do ucha. Ten kovář neví, co by roupama dělal. Jasnosti. On sice umí kovat, ano, ano. On sice umí přelejt vodu z řeky do parku, ano, ano. On umí moc, ale jasnosti, on za to moc vydělává. To kazí v nejde dáli morálku. A tudle prej věrohodnej jeden lokaj slyšel od jinýho, ještě věrohodnějšího lokaje, že kovář kašlal směrem na zámek.
2: Ale, no ale jak ho, ale potrestáme, když všecko umí, a ještě nakonec mě to zase bude stát peníze.
1: A jeho jasnost už se skoro začala zlobit. Fimfárum jasnosti. Fimfárum ale neopatří, povídá první lokaj.
2: Co, cože on to plká, cože?
1: Fimfárum jasnosti. Fimfárum.
2: Co to je? Fimfárum.
1: No právě, že nic jasnosti. Ani já nevím, co to je fimfárum. Takže ať přinese, co přinese, můžeme říct, že to fimfárum není a pověsíme ho.
2: On má ale nápadný fimfárum, šmík a bude vyset.
1: A jeho jasnost se tak bavila, že usnula. Tentokrát si kovářka s lokajem libovali. Fimfárum kovář nesežené a bude času na milování. Chudák kovář prolistoval všechny slovníky cizích slov. Finesa, finish, finitní, finta, fiola, fistule, fiveocklo.

0: tam, až došel k řece. Měsíček svítil a na mělčinách to šplouchalo, jak se ryby třely. Hřbetní ploutvičky se v měsíčku blištily a jen se nad vodou tetelily. A nad tím vším sedí čochta na vrbě a usmívá se. Prst na rtech kýve na kováře a šeptá: tiše, tiše, řekou proudí láska. Chceš mi něco?
1: Vimfárum chci.
0: No počkej, jestli chceš takovýma slovama ryby plašit, ty nemehlo.
1: No, nechci plašit. Ne, vimfárum chci.
0: A kovář se mu zase svěřil.
1: Vimfárum?
0: No co by to mohlo být, to neznám. To mě samotného zajímá.
1: Čerti vědí, co to může být.
0: No vidíš, když čerti, tak čerti. Ty jednoho znáš, tak se ho zeptej.
1: A kde ho najdu?
0: No počkej, jestli je dnes pátek, tak hraje v tom zříceným mlejně Mariáš s těma strašidlama, co tam mají službu.
2: A poněvadž pátek byl, kovář tam čerta našel. A jaké pak dlouhé fraky, hned se mu svěřil, co má obstarat.
1: Vimfárum ti dát mohu, ale nikoliv zadarmo. Dáš mě za to vimfárum, počkej, 3 zlé duše mi dáš. Platí? Já potřebuju 3 exempláře do pekla na výstavu pro dorost.
0: Kovář povídá: 3 zlé duše? Tolik zlých lidí neznám.
2: Protože jsi idealista. A já si je vyberu, až je poznáš. Tak co, platí?
1: Platí. Tak pozor. Tohle to je vimfárum.
2: Povídá čert a přitom vytáhl z holinky proutek jen o chlup tenčí než ta nejtenčí rákoska a hned pokračoval.
1: Je jenom jedno na světě, čili unikát. Tak podívej se, vezmeš vimfárum a takhle jim švihneš. A všecko, co se hýbe, stuhne a znehybní jako na obrázku. Nehne se to, dokud nešvihneš po druhé, to si pamatuj. A teď běž domů a tiše vylez na půdu na ceknici, ale tu pušku tady nech v lese, tu sebou domů neber. Jakmile uslyšíš svou pušku štěknout, koukni se dírou od suku dolů do seknice. Tak si myslím, že to vimfárum budeš moc hned vyzkoušet. Pšouklo to a čert byl pryč.
0: Kovář opřel flintu o strom a šel domů. Vylezl na půdu a přemýšlel, ten čert má něco za lubem. Ale co? A v tom z lesa zalehla rána. Pohla se to byla jeho vlastní kulovnice. A hned se dole v seknici rozsvítilo. A bylo slyšet kovářku, jak se směje a hlaholí, ale ještě jeden hlas se smál a hlaholil, hlubší a ne neznámý. Kovář koukne sukem a vidí ve světnici svou ženu, jak se objímá s prvním lokajem a jak oba tancujou a libujou si: ta se nám to dneska daří, konečně je po kováři. A tancovali jako zběsilí. Kováři se udělalo červeně před očima, trošku mdlo a ve vteřině mu bylo jasno, co tak dlouho nechápal. Tak vy takhle, za mými zády, povídá. Vezme vimfárum a švih! A kovářská první lokaj znehybněli, jako když utne. Stáli ve světnici s nohou tanečně pokročenou, s tváří rozjásanou, ale jako z kamene, jako ze žuly. To už kovář se běh z půdy a popad řemen a pěkně do nich začal mydlit: kovářka, nekovářka, lokaj, nelokaj, hlava, nehlava. A když se řemen roztřepal, popad koště. Matka mladé kovářky se probudila, slyší rány a jde se podívat, co se děje. Držela dceři a lokajovi palce a tak se pustila do kováře a chtěla párek bránit. Kovář vezme vimfárum a švih a baba

tuhla, jako když přimrzne. Tak to Koštěkovář o tu babu dodělal. A pak ze žalu i z únavy přišla na něj mrákota, sedl si za stůl, podepřel si hlavu a usnul. Ráno se probudil, umyl, nasnídal, oblékl se do nedělního, kovářku s lokajem nejdřív pěkně provazem omotal, vzal finfárum a švih a hejbejte se a pěkně přede mnou a hybaj. A tak je obživle hnal před sebou, aby je ukázal celé vesnici pro výstrahu. Jenže na návsi málem by je byl ztratil. Pasáčkové jako každého rána vyháněli dobytek a husy na pastu a tam se to najednou všechno srazilo a semlelo. Lokaj toho chtěl využít a už se vyvlík, stará baba začala křičet a splašila bejka. Ten se vzepnul na zadní nohy, také ze zadu se jí opřel o ramena, do toho vlítly ovce a husy a v tomhle chumlu kovář už nevěděl jiné rady, než že popad finfárum, švih a všecko stuhlo, jak to bylo. No to se ví, celá vesnice se seběhla, ale také, kde se vzal, tu se vzal pan nádlesní, o kterém jenom kovář věděl, že je čert. Odvedl si takhle kováře do kovárny a že prej si jde pro honorář za finfárum, že prej si vybral ty tři zlé duše, toho lokaje, kovářku a paní tchýni, aby kovář švihnul a on, že už se postará, že už si je odvede. Trestat to můžu, pomyslel si kovář, ale na duši právo nemám. Nikdo nemá právo na lidskou duši. No tak chvíli dělal, jako když přemýšlí, zatáh jednou, zatáh dvakrát za měch a když vyskočily plamínky v ohništi, šup, a hodil finfárum do ohně. Zasyčelo, zasmrdělo a bylo po něm. A zrovna tak pan nádlesní, jen toho smradu zbylo po něm víc. Na návsi mezi tím vypukla panika. V té chvíli totiž, co pan nádlesní se měnil v obláček síry, všecky ty tři znehybnělé postavy najednou skameněly. Lidi se lekli a utíkali a volali Pětran do čepice, drželi se za hlavy a rozprchli se všemi směry. Když tohle kovář viděl, hodil si ranec přes rameno a pěkně, tiše, zadem, přes zahrádku, kolem Čochtanovy vrby do lesa. A už ho nikdy nikdo neviděl. Alespoň ne v Nejdedáli, kde po něm zbyl ten podivný pomník. Ale byl prej viděnej na Milevsku. Prej se tam oženil s docela hodnou ženskou a ta prej složila písničku, která se dodnes na Milevsku zpívá.

0: To byl jednou jeden rybář a ten měl ženu a oba dva bydleli na břehu moře ve velikánský láhvi od octa. No, můžete si představit, jak se tam v té láhvi páchlo kysele. No ale byli chudí, tak co měli dělat? Rybář chodil na ryby a žena čekala doma na úlovek. Ale jak to bývá u rybářů, žena se víc načekala, než on chytil. Jednou, takhle v úterý to bylo, myslím, rybář si vzal žížaly, škubánek a bramboru, napích to všecko na tři udice, rozmách se pěkně nad hlavou to pěkně zatočil až bluňk. Zapích prut a čekal na zabrání. Ani se pořádně neusadil a ryba zabrala. Nejdřív tukla, pak zas. A najednou se šňůra natahuje, rybář sek a uši táhne. Bránila se, pěkně se bránila, jen se je pravda. Ale rybář nepovolila, už se voda čeří a ejhle, zlatá ryba. Dobrejch 7 kilo. Hej, rybáři, někdo volá. No, daleko široko, nikdo není, rybář kouká. Hej, rybáři, pusť mě, nech mě žít. Rybář kouká jako blázen. Ryba mluví. Udice jí vadila ve výslovnosti, pravda, šišlala trošku, ale nicméně rozuměl jasně, jak říká, pusť mě, já nejsem skutečná ryba, já jsem zakletý princ. No, ryba, která mluví, stejně nemůže být dobrá, pomyslel si rybář a povídá, no tak dobrá, tak si jdi. A pustil ji. Ale nějak mu to otrávilo rybolov, tak složil pruty a jde domů. Tak co chytil, ptá se žena. Ale chytil jsem rybu. Rybu, která byla princa, tak se mi pustil. A to si za to nic nechtěl, ptá se rybářova žena. Dal si rybě život, či ne? A to se zadarmo nedělá, tak běž zpátky a požádej o něco. A o čím mám požádat? No třeba o novou chalupu. Smrdí to tady po octě a byt nemůžeme nikde sehnat. Běž a řekni o chalupu. No tak šel. Nechtělo se mu prosit rybu, ale nechtělo se mu taky hádat se s ženou. Přišel k moři a všiml si, že už není tak průzračné, jako před chvíli. Žloutlo a trošku se kalilo. Stoupl si na skálu a spustil. Zlatá rybo, slyš má slova. Vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. A ryba se zjeví a povídá. No co chce tvá žena? Říká, že když jsem tě pustil, že mě máš odměnit. Nelíbí se jí bydlet v láhvi od octa, tak chce chalupu. Jdi domů, má chalupu. Rybář jde domů a vidí ženu, jak čeká před chalupou. No, pojď dál, povídá. A vede ho do chalupy. Pěkné 3 pokoje, 1 veliký a 2 malé s postelemi. Kuchyň plná nádobí, pánví, hrnků a všeho, co je potřeby k životu. Tak vidíš, povídá žena. Máme chalupu. A pěknou. Do smrti máme pokoj, libuje si rybář. No, to se ještě uvidí. Odsekla praktická žena, uvařila večeři a šli pod duchnu. Asi tak za 14 dní začala žena fňukat, že prej je chalupa malá, že prej se jí nic nikam nevejde a že nemá kam uvést hosty a tohle a tamhle a kdesi a cosi a že zkrátka jde rybář a řekne rybě, že potřebují vilu. Vilu? No co, jendi. Ryba to ráda udělá, dala chalupu, dá vilu. S těžkým srdcem šel rybář. Přišel k moři, voda v něm kalná, šedivá, hustá. Ale klidná. Postavil se na skálu. Zlatá rybo, slyš má slova. Vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou, jako šídlo a pálí dobré bydlo. A ryba se zjeví a povídá, no co je zas? Ale má žena jako tento noh. No chtěla by vilu. Jdi domů, má vilu. Kdy rybář doma kouká, před vilou stojí jeho žena a zve ho dál. He, to koukáš, co? A všude plno služebnictva se klaní, poklona pane šéf, šofér čistí kabriolet, kuchařky ruku líbají, milostivá paní rybářka s nosem nahoru z pokoje do pokoje provádí, lustry z křišťálu rozsvěcuje, zhasíná, do ledničky koukne a výdelně s mužem zasedá. Stůl plný jídla, vína Châteauneuf du Pape, Nuit Saint-Georges, Liebfrau Milch, Marsala. A z oken jídelny je vidět park plno květin a dále obraz jeleny, zajíci, bažanty a holubník na dvoře jako chrám veliký. Ha! Máme do smrti postaráno, jihne rybář. To se uvidí, odsekla praktická žena. A najedli se, napili se a šli pod péřové deky. Ráno se žena probudí. Muž ještě spí. Koukne z okna a vidí krajinu sluníčkem zahřátou v dálce hory. Ale nevidí oblaka a neslyší síkorky. Vidí jenom majetek a majetek a slyší jenom zvonit, co zní jako zlato. Jako zlato. Hej, vstávej! Oblíkni se, hajdy k rybě, řekni, že chci být králem na celou zemi.
1: Co králem? Kdo?
0: Já, ty moulo, běž k rybě, ale.
1: To nebudu žádat, máme dost.
0: Možná ty, já ne. Oblíkni se, ať dala vilu, dá království. Zase s těžším srdcem. Touže cestou k moři jde muž. Ví, že nedělá dobře, no ale... Co má dělat teda? Ženy se bojí a jejich nářků se bojí a jdou mu na nervy. A moře je černé, od dna se kopce vody obracejí a smrdí hnilobou. Postaví se na skalu zlatá rybo, slyš má slova. Vyl z vody a zjev se znova, no. Vy to víš, já mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No co chce tvá žena?
1: Žena...
0: No, chce být králem. Jdi domů, je králem.
2: A z vily se stal zámek. Plno věží a věžiček a všude vojsko a zlato a ocel a meče a erby a sluhové a dvořaní a nevolníci a hudba a smích a ticho a pláč. Pláč dole ve věžích. Ale tam rybář nepřišel. On vešel do veliké síně, kde bylo plno dvořanů. Vévodové a knížata, arciknížata a biskupové, arcibiskupové a preláti, magnáti, grófové a lokajové, vojáci a generálové, hlupáci a arcihlupáci, ale to pod řády a řetězy nebylo k poznání. Všichni se hluboce klaněli, protože neměli páteř. Tu jim vyndal krejčí, aby jim líp seděli obleky. A nad nimi nahoře, na trůně míly vysokém z ryzího zlata, seděla jeho žena na hlavě diamantovou korunu a v ruce žezlo. Po stranách stály dvorní dámy, každá o hlavu menší než ta první, od největší po nejmenší, a tupě se usmívali. Tak co? Tak si králem? Ptá se muž.
0: Bože, povídá rybářka, králem jsem.
1: No, tak to máme teď opravdu do smrti postaráno.
0: Nic nemáme. Katí se žena, žene se po schodech strůnu, šlápne si na vlečku a plác. Leží na parketách a zatímco dvořané umdlévají a jiní pomáhají, katí se žena a hned se sebera zpátky k rybě, že chci být císařem.
1: Nepůjdu, máš dost.
0: Půjdeš, nebo budeš o hlavu kratší, jsem tvůj král. No tak šel.
2: Srdce z olova nohy vlekl, až se k moři dovlekl. A moře bylo černé, jako by kvasilo. Bubliny jak z bahna šly k povrchu. A puch ležel na hladině a zvedla se vichřice, takže sotva stál na skále, sotva se udržel, když volal, zlatá rybo,
0: slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou. Zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No, co je tentokrát?
1: No, chce být císařem.
0: Jdi domů, je císař.
2: A ze zámku se stala tvrz a hrad a palác v jednom. Zdi z alabastru, kování ze zlata a víc vojska kolem a víc povolení ke vstupu a víc prohlídek vstupujících a víc hluku a víc hudby a víc smíchu a víc ticha a víc pláče dole ve věžích. Tenhle rybář to neslyšel, protože vstoupil do obrovského sálu, kde byly mraky knížat a erteplat a králů a místodržitelů a vicekrálů a více místodržitelů a diplomatů a více diplomatů a hlupáků a více hlupáků, ale to nebylo k poznání, protože měli více řádů a více řetězů. A uprostřed byl trůn z platiny, 2 míle vysoký, a tam nahoře seděla rybářka a na hlavě korunu z uranu, žezlo z rádia a říšské jablko zlatá reneta. Po straně trůnu stáli těžko oděnci, první 2 míle vysoký a každý druhý o hlavu menší, až do úplného pumprdlíka 8 milimetrového. A před trůnem tlačenice sultánů, šachů, maharádžů, rádžů, džů, ú.
3: Hej, ženo, seš císař?
2: Volá nahoru rybář. A z výše 2 mil odpovídá žena.
3: Nečum, neklábos, běž k rybě, chci být papež.
2: Papež?
3: Ne, papež, hlupáku.
2: Už běží rybář, už nemyslí, už neváhá, už jen dělá, co mu žena řekla. A vítr se vzedmul nad krajem, sníh a plískanice, u moře hukot příboje s každou vlnou miliony skřeků. Mraky se plouží po vodě a dýchat se nedá, jak vítr člověka zalkne. A přece se dostal na skálu. A přece zavolal zlatá rybo.
3: Co se má slova? Já mám zlou, jako síla. Vloj pálí dobrý byl.
2: No co je opět?
3: Papežem chce být.
2: Jdi domů, je papež. Když přišel domů, uviděl obrovský chrám a kolem plno paláců a zahrad. Všude plno stráží, které mluvili švýcarsky. A všude vonělo kadidlo a cinkali zvonky a šepot z povědnic zněl jak hukot Niagáry vzdálený. A v nejkrásnějším paláci na vysokém trůnu ze svíček seděla jeho žena na hlavě tiáru, 3patrovou korunu s nástavbou 5 křížků a 6 andělíčků, kteří stále zpívali hosana. A na tlustých kobercích leželi králové a císařové a poslanci a policejní ředitelové a byli se v prsa, jak se byli, řády zvonili.
3: Tak, teď seš papež, už nemůžeš být nic víc.
2: To se uvidí, odsekla praktická žena. A sestoupila z trůnu za zpěvu haleluja, haleluja. A šli na večeři. Když byli pojedli každý po hovězdím hloubátku, přikryli se andělskými křídly a usnuli. Muž spal, jako kdyby ho do vody hodil. No, když se taky nalítal za ten boží den. Ale žena nemohla spát. Převalovala se na posteli jako sousto trávy ve volský tlamně. A neusnout, a neusnout, a neusnout. Už začalo svítat. A jak ta kouká z okna, tak vidí, že se sluníčko vyhouplo nad obzor. Ukázalo čepičku, pak čelo. A jak se začalo usmívat na svět, světlo začalo tlačit měsíc za hory jako špunt do lahvičky. A tu napadlo rybářku něco hrozného. Rejpla loktem domů, že vzbudila ho a křikla: honem se oblékej a utíkej za rybou. Chci pohybovat sluncem a měsícem, ať to zařídí. No, muž se protahuje, zívá, už jim nevěřil. A ne, prosím, že nech mě spát. Dolů z postele, Lenochu, a utíkej za rybou. A prásk stáhla ho z postele, vyhrnula si noční košili a bim! Kopla ho tam, na čem rybář obyčejně seděl. A žádný řeči. Nudím se a nechci se koukat, jak slunce a měsíc vycházejí a zapadají, kdy je napadne.
3: Já to budu řídit a basta v pidli a do rybáře mydli.
1: Ale želo, je mi ne, pro Pětran, pamatuj se, to zařizuje pambu. Do toho ti nic není.
3: A je mi, já chci být pambu. Dala ryba chajdu, dala vilu, krále, císaře, papeže, udělá mě bohem.
2: Utíká muž k moři a strhla se bouře, že sotva na nohou se udržel. A důl vítr zelené listy rval ze stromu, domy kroužily ve víru jedlí a borovic, rybníky vysál a hodil na louku jako plivanec. A ve tmě za svitu blesku jako krev červených přišel rybář k moři. A to moře řvalo a ječelo, černé vlny s bílou korunkou dorážely na skály a dalo mu práci, aby je překřik. Zlatá rybo,
1: slyš má slova, vylez z vody! Zjev se znova, mám ženu zlou, jako šídlo, a pálí jí dobrý bydlo.
3: No, co tentokrát?
1: Moje žena chce vládnout sluncem, chce vládnout měsícem a atom chce rozebrat a mlíčnou dráhu podlit, co já vím, co ona všecko chce. No, ona chce být jako pambu.
3: Jdi domů, najdeš jí v láhvi od octa.
2: No a tam ji našel. Kyselým smradu, rozcuchanou, mastnou, se špinavým krkem a s okousanými nechty. A tam oba žijou dodnes.
4: Rádio Jich Cymbálka.
5: Dovolte mi, abych vás teď pozval k poslechu dalšího pokračování cyklu.

0: čteníčko. Začíná už čtvrtá část devítidílné četby na pokračování ze svérázného deníku Ostraváka. Jeho autorem je ještě stále svou identitu skrývající Ostravák Ostravský. Tyto původně internetové zápisky do rozhlasové podoby upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu natočil režisér Miroslav Zelínský. Tož pojďme na to.
1: Ostrava je šumné město, o tým slycháváme často, co je všecko nové. A furt na ňu nadávujeme, mumy kupen nových věcí, o tým budem zpívat všetci, samé šachty, komíny, věla smradu až.

0: jak jsem slavil, neslavil Valentina. Zbytek neděle ustal komplet za guvno. Vystoupil jsem u Alberta, koupil si igelitku lahvaču, doma lapnul před bednu, čuměl do blba a zapíjal žal, bo jsem měl zmatek v pale. Po čtvrtým škopku jsem asi zachrapal, bo si nepamatuju, jak se setmělo. Zbudili mě zprávy na čete a jakýsi chujový pocit v krku. Kura, asi to pivo bylo moc zimné. Chvíli jsem se čučel, jestli se už Gros přiznal, a potom jsem šel chrnět a dospavať sobotní noční šichtu. Do roboty jsem stával jak zavalený havíř. V pisčisku jak v žumpě a v krku, jak by jsem zežral šmirgel papír. Zrcadla jsem se chvíli nemohl poznať. Tuž to mám skoro každý den, ale ty kruhy pod očami byly jakési vytáhanější jak obvykle. Že by nám něco si glezlo? Pomaly jsem se odbelhal k zastávce mezi ty pajtaše, co tam stojí každé ráno, zařadil se do fronty a kutkem oka sledoval ty jejich natěšené kzichty. Jeden chachar s kufříkem se tam vykecával druhému, jak si ráno přivstal a dvakrát robu překvapil, když je ten Valentin. Ten druhý enem zavistivě polikal a potem pravil, že on tež stanul spíš. Ale z bezpečnostních důvodů. Bostu jeho už to paru roku není žádná řiť, bo 97 kilo u roby to jde o páteř. Kusek dal tam cvrlikali a oslimpavali se jaci si dva mladežníci. Ona tak 20 roku, on kolem 25. Co ti tak brzo robia na zastávce, místo aby chrněli doma? Babka tak 1,50, co stala hned vedle, schválně vždycky počkala, až on se přicucně a potem jeb ho do žeber loktěm. A pri, promiňte, lidi se tuž duchají. Starý už bez tak doma cumla akorát tak láváče a tak Rebeka asi zaviděla. Do dupy, tuž na té naší zastávce, to je vyběr. Naštěstí už přijela lokalka, tuž jsem nastoupil. Urval volný flek těsně před tašku té Megery a než jsem zdřimnul, chvíli jsem ještě poslouchal ty její pindy, jak je ta dnešní mladežně vychovaná a že ju, která má rakovinu a Alzheimera a protézu a astma a za něč žil, nikdo nepustí lapnuť. Na šichtě mě čekalo překvapko. Kamil se tlemil jak Ho Chi Minh a podával mi jakýsi balík, co smrděl jak prodavač v drogerce. A prý, že mi to posílá Milena. Kura, málem bych už na ňu zapomněl. Bylo to převazané takou růžovou šňuru a viselo na tým srdce, na kterým bylo napsané Pěkného Valentina. Chtěl jsem to schovat do tašky, popřed se to nebudu rozbalovat před partiu, však kdo ví, co v tým je. Ale ti hňupy zvědaví se kolem mě nahrli, jak ludě před osmu před hlavní poštu. A chtěli to vidět. Tuž nebylo zbyti, bo jich byla přesila a utect nebylo kde. Rozbalil jsem to a zvnitřku vypadly také černorůžové trencle se srdcem na předku a napisem Sam Bake. Partia se začala řezat a poplacovat mi po ramenách. Všimnul jsem si, že z vedlejšího kanclu nakukovala i Jaruna, ale zase tvařila jak kuřiřič. Tuž asi zaviděla. Do konca šichty mi nikdo neřeknul inač než ty Bejku. Jak jsem chtěl vyhodit tu krabicu, v které to bylo? Na dole pod papírem jsem našel fotku jakési blonsky, která mi byla povědoma. Kamilovi asi docvaklo, že nevím, o koho jde, bo jsem na ňu čučel jak tuna do kamery a pravil mi, že to je ona. Kura, konečně vím, jak vypadá. Trochu mi připomínala jednu tu robku z tého růžového DVDčka od Jarina. Na co já vůl tak dlouho čekám? Taká fajná roba. A já? Utracám chechtáky za nevydařené akcie v kine starou z babu, co vypadá jak nahlovský bez brýly a protivná je jak starý vratný dežo ze založny. Obratil jsem fotku a tam krasopisně napísané Zavolej mi a číslo, které zůstalo na kartě, která bez tak jezdí Ostravu napresovaná do dražky zimní gumy tého zasraného Forda. Zbalil jsem fotku do tašky a čekal jsem na konec šichty jak na boží smilování. Rozhodnuté. Nejpozdější zítra si kupím nový kecafon. Překvapkům ale ještě nebyl konec. Jak jsem se vrátil z oběda, na stole ležela mini bomboněra, převázaná stejnu
1: ale zmačkanější růžovou šňuru, jak ty trencle, a na zastrčeným listku vyrvaným z bloku bylo napsané Pěkného Valentina, PS, až půjdeš kolem mojeho kanclíku, mrkni na zeď. Nenápadně jsem šel kuknuť do Jarunina kanclu. Všetci kokotci pryč a uprostředka moja fotka z občanky zvětšená na A4 a Jaruna pomrkávající na mě, jak by měla za něc pojivek. Tuž to jsou šoky. Naraz se o mě babi budu hádať. Co to do ní vělo? V babách, aby se čert vyznal. Poslední překvapko dňa, pokud vynechám to, že mi jaksi k mně sednul ten bramborový salát, co byl na oběd, a tak jsem stihnul vystupit u elektry a doletět na hajzlík na spolku, byl dopis, co jsem našel po navratu dom ve schránce. Bez známky, bez adresy a ve vnitřku listek. Omlouvám se za tu scénu, Pěkného Valentína a někdy zavolej. D. A včil baborať. Jedna roba lepší jak druhá a třetí lepší jak první. Z počtu jsem měl vždycky kulu, tož jak se mám rozhodnout. Valentine, ty hajzle.

ostuda v avioně. Jak jsem včera řeknul, tak jsem zrobil. Dal jsem na radu partie a pořídil si tého Erika K700. V krabici byl asi 100-stránkový návod, ale na co, pravil jsem si. Však jsem technický typ, to zvládnu. No ni. První, co mě překvapilo, byla bateria. Nešla tam mrcha zacvaknuť, ať jsem rval, jak jsem rval. Po 5 minutách marné snahy mě napadlo ju obratit a vida. Potom se konečně zapnul. Ludě zlatí, ty barvy, až mi šlapala kolem. Připadal jsem si jak navalený na disce. Jak to konečně doblikalo, chtěl jsem si tam zapsat milenine číslo, ale bylo to jakési kine, jak moja stará Nokia. No co vás budu valit po ušach? Nakonec jsem hrabnul do tého navoda a 2 hodiny jsem študoval a mačkal knofle jak napitý telegrafista. Po také šichtě jsem spokojený chvilku spočnul při fernetu a slavnostně poslal první SMS-ku. Tuž jasně, že mileně. Ahoj. Us zas mám co mackat. Tus nezajdeme kajsik zaparit. Asi jsem se měl podepsat, bo za chvíli mi přišla odpověď. Neotravuj uchylo, bo na tebe zavolám cajty. To cvaklo mi v pale, že Milena nemůže tušit, že moje nové číslo je zrovna toto. A radši jsem jí zavolal. Druhý fernet mi dodal odvahy. Bo když jsem tak nad tím uvažoval, střízlivě jsem s ní ještě nemluvil. A kdo ví, jestli tenkrát po té akci, jak se stalo kdo ví co, jsem s ní vůbec mluvil. V telefonu měla fajný hlas a vypadala natěšeně, že konečně volám. Chvíli jsme jenom tak plkali o ničím a nakonec jsem se odhodlal pozvat ju kajsik na štamprlu. Ona je sice až z Vyškovic, jak z ní vylezlo, tuž ale já jsem gentleman a tak, aby nemusela jezdit přes celou Ostravu, nabídnul jsem se, že za půl hodiny dovalím já. Domluvili jsme se do aviona, bo ona meška hned v tým paneláku naproti. Kopnul jsem dalšího ferneta, abych získal jistější krok a trochu jsem se ošpluchal voňavku. Sice jsem si nic nesliboval, ale radši jsem ty její valentické trencle vzal na sebe. Lokálka byla poloprázdná, tuž to je jiné kafe jak ráno. Ještě, že mám legitku, bo u šentala nastoupil revizor. Taky pajtaž malý, z hubu, jak by ho přivřeli dveře. A hned se hrnul ku mně. Chvíli jsem si ho nevšimal, bo po fernetu mám vždycky také hrdinské myšlenky, ale jak mi začal mávat před pískem tým oznakem, radši jsem mu ji ukázal, aby dal pokoj. Milena už stála před schodami do aviona a čím jsem byl bliž, tím vypadala lepší. Už z dálky se tak pěkně tvařila a na uvítanu mě aj pocalovala na lico a hned prý, že už se jí stiskalo a že furt nemůže zapomnět na ten večer a kde si cosi. Tuž to by mě zajímalo, co jsem to tenkrát zrobil takého světoborného a hlavně kde. No nic. Sedli jsme k oknu, přišel viditelně přikuřený servír a prý co si dáme. Bo já už jsem byl rozjetý z toho ferneta, jak skejťák za aviu, tu už jsem pokračoval. Milena si objednala jakési sladké scanky, jak nám to donesli, nedalo mi to a pochlubil jsem se svým novým kecafonem. Ukázal se mi, co jsem se za těch pár hodin s navodem naučil. Tuž moc toho nebylo, ale hlavně se mi líbilo, jak jsem si ji mohl fotit a ji natačať. Akurát při té jebě, co to vždycky při focení zrobí, se ohlížali ľudia od kulečníku a je očipek. A ona na mě furt enem tak mile čuměla, jak zahradkář na sciplého krtka. Po mojí 6. a její 3. štamprli se zoptala, máš je? Tuž já už jsem měl pomaly zatmění a pisk se mi měnil v myci žiňku, tak jsem to hned nepochopil. Ometla řasami stůl, jak se nakláňala a mrkla očami na moje rifle a mi to naraz docvaklo. Ona myslí ty trencle, ještě, že jsem si jich vzal. Bo baby jsou haklivé, jak vám dají darek a vy ho nepoužíváte. Tuž mám, pravil jsem odvážně, bo jsem netušil, čemu se ptá a co bude nasledovat. Jak už byla taká fajně lízla, začala mě hecovat, ať jich ukážu. Tuž či jsem exhibicionista, abych se v plné knajpě chválil, čím mám zabalenu žiť? Jak si jsme to zakecali a další štamprdla zmizela v krku, jak splůva v kanále. Chvíli kecala o robotě a kamoškách a potom jí zas očiska skluzli níže a zas začala otravovat,
jak popelář na Silvestra. Tuž jsou ty baby ujete, či co? Jak už jsem měl dost pale, tuž jsem ji odfrknul, že nic, že ať jde do dupy s takými kecami, a to se nasrala, a že prý se mnou nic není, a že kdybych stal za to, tuž bych zašel na hajzel, a s tím tydlifonem, co s ním machruju, by jsem si ty trensle vyfotil a přinesl důkaz, že si vážím jejich dárku. Po dalších dvou fernetách už mi to přišlo jako fajný nápad. A tak jsem se vydal na cestu. Šlo mi to pomaly, bo jsem se celou cestu snažil jít zrovně, aby si partia okolo mě myslela, že jedu hospodský slalom. V kabince šlo všecko podle plánu. Stáhnul jsem rifle, zapnul foťák, přisvítil si tu baterku, co je na zadní straně, a vyfotil. Na jeden detail jsem ale zapomněl. Zavřeť dveře do té kabinky, co je naproti vchodu. Ti čtyři kolici, co mě viděli, jak si v černorůžových trenclách s galatami u kolen fotím kdo ví co, na to asi do smrti nezapomenu. Rudy, jak ty trencle jsem nechal Milenu a valil pryč. Do aviona už nevkročím ani ve skafandře. Venku jsem se vydal pomalým jistým krokem směrem k lokalce, ale po paru metrách mi začala být pěkná kosa. Jak jsem se viděl ve výkladě té samošky vedle, došlo mi čemu. Byl jsem NF v košuli s krátkým rukavem, bez šalka a čapky. Cvak. Kolca ve sfernetované pale docvakly na správná místa. Kura, sveter, bunda, peněženka, Milena. Nadal jsem si z očí do výkladu. Ty vole, jaký sik. O 40 metrů dál a 6 metrů výšky čeká baba jak modelka a ty bys to včil vzdal? Val za ňu, hovado. Byl tam ještě zbytek sněha, tuž jsem do toho zabuřil palu, abych se trochu zpamatoval. Oprašil jsem sníh a vydal se pomalu zpátky. Ale jak se dostat nenápadně do vnitřku, když ty čtyře kolici už bez tak na celou knajpu vyhlasili, že na hajzlu je uchyl, co si fotí trencle, a včil už to bez tak ví aj ta rodina tého eskimáka, co tam vaří. Bo také sračky nemůže vařit ňašinec. První mě napadlo vletět do vnitřku, porvat Hadry a Milenu, nechat chek taky na stole a zdrhnout pryč. To ale mělo jednu chybu. Počet fernetů v krvi, dosazený do rovnice pro rychlý rovný pohyb, mi vyšel moc velký. Tuž, a co tak přeručkovat po tým randlíku nahůře? Nenápadně zaklepať na okno na Milenu, znakovou řečů jí řeknuť, co se robí, a ať zaplatí a jde ven. To bylo lepší, ale paru much to tež mělo. Neumím znakovou řeč. A i kdybych uměl, asi bych ji nestačil řeknout všechno, než bych se bujebnul z těch 6 metrů nadůl. Poté mi ale pán Bůh zeslal anděla stražného. Kolem se motal jakýsik přikuřený bezďák ve vaťáku a s kloboukem, co bez tak našel v popeláku. Jak mě viděl enem v košuli, pravil mi, jestli nemám jakýsik drobné. Hrabnul jsem do kapsy a vytáhnul 2 dvacky. Řeknul jsem mu, že mu je dám, ale musí mi na chvíli pojčat ten mantl a klobuk. Honem si spočítal, kolik krabicových vinci kupí za 40 kaček a mantl s kloboukem změnil majitela. Smrdělo to jak tchoř na grilu, ale dobře mi tak. To mám za to, že jsem se nechal namluvit do také hlupoty. Zamaskovaný jsem opatrně stupal po schodách do aviona, jak přemek po 10 stupňách ku zlaté. Klobuk jsem si vrazil do čela a nenapadný, jak byla bez plavek, jsem se přiskokami šinul k našemu stolu. Ale roba nikde. Naše Hadry tam byly, nedopité sklinky tež, tuž nemohla být daleko. Do Štajgrové řitě. Stala u baru s jedným z těch koliků z hajzla, tuž co včil. Z tého klubuka už mě svědila pala, tuž jsem odehnal vši, nasadil jsem si pod něho tu svoju čapku a šel za tu dvojicu. Postavil jsem se za tého bambulu a robil posuňky na Milenu. Asi mě nepoznala. Bodal posluchala jakousi historku o nahým chlapovi, co tu lítal před chvílou po knajpě. Kura, tichá pošta funguje rychlejší jak maratonec po zkaženém zelu. Nakonec mě napadlo načmarat na pivní tacek, že mě zachvatila kolika a že přes ten bolebřuch jsem ju ani neviděl a šel pryč. Tacek jsem bechnul na stůl spolu s chechtakami za útratu, zebral svéter, bundu a valil nenápadně dom. Bestia se ani neohlídla. Dole jsem vrátil Hadry původnímu majitelovi, který se jaksi zalíbně díval na moju bundu a svetr, a odmotal jsem se na lokalku, jak motyl Emanuel po divných hřibách. Ráno jsem si přečítal SMSku, která přišla večer. Prý ať se na ňu nehněvám, že jsme se už neviděli,
bo asi co si divného zjedla, bo tež měla koliku. A ani slovo o Pajtašovi z baru. Tuž to je divné. No ale asi omezím chlast, bo mi to nerobí dobře na pajšel a robím po ním cipoviny.

pátek ráno jsem staval rozlamaný jak studentská pečeť. Celý člověk mě bolel, jak by jsem sebou bechnul ze schodu. Tak jsem se doplazil do kupelky umyt. Bylo mi tak zlé, jak když jsem raz povečeřal smažené žampiony a zapil to vínem. Pala se mi motala jak po hodině na husenkové draze. Tuž tak přece nemůžu do roboty. Poslal jsem Kamilovi SMSku, že je mi chujovo a že jdu do doktora a pomalu jsem vyrazil. V čekárni bylo lidi jak věřitelů před Grosovým barakem, tuž ta chřipka, o které mluvili na Nově, asi bude pravda. Postavil jsem se do rohu, kaj bylo volno, a čekal. Na řadu jsem přišel za 2 hodiny, jak už jsem viděl všecky svaté a slyšel tolik historek, že by se z toho dala napsat knížka Domácí lékař pro naše nejstarší občany. Sestra mi nacpala teploměr pod pazuru a cosik spisovala. Za chvíli mi ho vytáhla, zacvičila obočím a pravila mi, že dneska mám stříbrnou medailu za teplotu se svojimi 38,8. Zlatu priměla jedna robka, která to vytáhla až na 39,6. Poté mi dala obrazek z veverku za 2. místo, kartu a poslala mě za doktorem. Ten mě přivítal se slovami: vy jste tady nebyl pěkně dlouho, to si uděláme i preventivku. I mrknul do krku, poslechl si mě a řekl mi, že mám chřipajzňu. Potom chvíli čučel do karty a zjistil, že mám aj těsně před prošvihlým tetanem a už chtěl chystat i někcu, ale včas jsem ho zarazil dotazem, jestli mě to při té chřipce nezabije. Co si zafrfňal pod nos a skřínku s injekcami zazavřel. Potom se mě ještě ptal na různé capiny, kolik vážím, měřím, jestli nemám ranní teploty a jestli nemám hemeroidy. Asi vycítil moju nejistotu, bo mu blisklo v oku a natahoval se pro gumové rukavice. Ale mi se jaksi zamotala pala a tak jsem se chytil stolka, tuž pochopil, že nebude nic. Napsal mi jakési prášky a týden neschopenky. Cestu dom si pamatuju tak matně. Dokovač jsem byl venku, chtěl jsem si zajít do lékárny pro ty prášky, abych už nemusel z lůžka. A člověku je hneď lepší, jak je chorý a může do sebe cosi házať, než jenem ležet. V lékárni jsem si vystal řadu 5 lidí. Přede mnou stal razovitý občan města, zkráceně Rom, který chtěl cosi na opar. Celkem pěkná robka za pultem mu podala jakusi masť a ušťukala na pokladní cifru 185 korun. Rom zapraskal fusy s kamy a zoptal se, jestli by neměla cosi levnějšího. Robka se nafuněně natáhla do regálu a podala mu jinou krabičku a prý 110 korun. Tež se mu to nezdálo a ještě se zeptal, jestli nemá cosi úplně obyčejného. Baba zakrutila očami, cože jsou dneska i ľudě zasocky, hrábla dolů pod pult a vytáhla stejně velkou krabičku a nacvakala na pokladní 45 korun. No už mi taká sympatická nepřipadala. Dal jsem jí recept, zaplatil 200 za prášky a odmotal se dom. Doma jsem poslal Kamilovi další SMSku, jestli by se odpoledně nestavil pro nemocenský listek. Uvařil jsem si čaj, převlek se do pížama, zežral první prášek a zalehnul. Než jsem usnul, napadlo mě, že robka doma není taká špatná věc. Když už nic, aspoň by mi mohla vařit čaj a podávat čisté papíry na psaní zavěti.

0: skončilo dnešní počteníčko. Poslouchali jste reprízu čtvrtého z 9 zastavení nad deníkem Ostravaka. Jehož autorem je Ostravak Ostravský. Tuto četbu na pokračování pro rozhlas upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 2005 natočil režisér Miroslav Zelinský.
1: Kapitola 8. Znovu na Zelené hoře. Za 2 dny byl Kefalín opět na ošetřovně v příkladné péči desátníka Voháňky. Jak vidím, nic se tady za tu dobu nezměnilo. Zhodnotil situaci, když se pomalu rozhlédl kolem. Na ošetřovně bylo velice příjemně a představa, že se tu bude několik týdnů vyvalovat, nebyla k zahození. Voháňka ho v tom plně podporoval. Za chvíli tu je jaro, liboval si, a to už to všechno bude jinak utíkat. Já jdu za pár dní do civilu a ty budeš starý máza, hochu, jak já se těším, o tom nemáš ponětí. Pak se dostavil na své pracoviště kapitán Hořec, pozorně pročetl chorobopis a ujistil Kefalína, že jeho choroba si pravděpodobně vyžádá delší léčení. Stav bojové připravenosti na Zelené hoře se ustavičně zhoršoval. Nemocní a pracovně nevýkonní jedinci byli z pracovišť stahováni do strážního oddílu, který teď skýtal přímo otřesnou podivanou. Některé zvlášť znamenité jedince bylo dokonce nutno z tohoto útvaru vyčlenit a přidělit jim práce ve skladištích, jídelně a podobně. Černík, který přicestoval do Nepomuku o několik dní dříve než Kefalín, se uplatnil nejprve jako krmič 3 erárních vepřů a později jako číšník v důstojnické kuchyni. Obojí dělal se stejnou láskou a péčí. Problém číslo 1 byl ovšem doktor Macháček. Jeho apatie, která byla obdivuhodná již při nástupu prezenční služby, ustavičně vzrůstala a skýtala jedinečnou fascinující podivanou. Důstojníci při pohledu na něj šíleli a dostávali nečekané záchvaty zuřivosti. Macháček, teď vy jste úplně blbej, křičel náčelník štábu kapitán Honec. Vy máte ten mozek dočista vylízaný. Vysvětlete mi, jak jste mohl udělat doktorát. Náhodou, culil se Macháček a hleděl přes hlavu běsnícího představeného, kam si dodáli. Pouze jednou jedinkrát byl učiněn pokus postavit Macháčka do stráže. Svěřili mu samopal, 8 nábojů a zavedli ho do strážní budky před skladiště svršků. O několik minut později ho přistihl dozorčí vojskového tělesa, jak se prochází v nedalekém lesíku a láskyplně si prohlíží přírodní scenérie. Samopal s patronami pochopitelně zanechal v strážní budce. Macháček, proč nejste na svém stanovišti? Zavil službu konající nadporučík. Já jsem se tam nudil, odvětil s úsměvem doktor. A tady je tak hezky, podívejte na ty srostlé břízky. A kde máte zbraň? Co kdyby přišel nějaký diverzant? My už bychom se nějak domluvili, ujišťoval ho Macháček. A byl tak spokojen, že nebylo možno mu to nezávidět. Po této politování hodné události, která vážně ohrozila obrany schopnost Zelené hory, byli Macháčkovi svěřeni 3 erární vepři. Až dosud je vyživoval vojín Černík a jeho odchodem do důstojnické jídelny se toto prominentní místo uvolnilo. Leč ani to si doktor Macháček nedovedl vážit. Po několika dnech se na něj osopil kapitán Honec. Chlape, prasata žvou hlady! A jsou jim vidět žebra, krmíte je vůbec? Macháček přisvědčil. Jsou to ovšem zvířata velice vybíravá. Dosud nesjedla to, co jsem jim před 3 dny naservíroval. Kapitán se chytil za hlavu a letěl do hrady. Hladoví a zdivočelí vepři se na něho vrhli a bojovně chrochtajíce počali mu okusovat uniformu. Důstojník je zahnal klackem a vykonal kontrolu. Macháček, řval po chvíli na usmívajícího se doktora. Vy jste jim dal čalamádu. To nevíte, že prasata kyselý nežerou? No při troše dobré vůle to zežrat mohla, prohlásil Macháček a kapitán stekle uplivuje, se dal raději na ústup. Vepři byli svěřeni kouzelníku Pavlovi a Macháček dostal za úkol zametat jídelnu s přilehlými objekty. Gefalín byl konečně propuštěn z nemocničního ošetřování a stal se členem strážního oddílu. Hned první den mu byla svěřena funkce dozorčího roty na zámku. Sedl si ke stolku a počal číst osudy dobrého vojáka Švejka. Zaujalo ho to do té míry, že přehlédl přicházejícího majora Lušku. Gefalín, kdy mi podáte hlášení? Dozorčí roty vyskočil a prohlásil, že po dobu jeho služby se nic zvláštního nestalo. Akože nie. Podíval se terasky. Som major, který má 2 metry a vy ma nevidíte. Voják má podat hlásenie, i keby major mal iba metr. No to by byl velice malý major, řekl Gefalín zdvořile. Dalo by se říci přímo mrňavý. Bol, připustil Haluška. Ale bol by to váš představený. Ukažte tu knihu, Gefalín. Vzal do ruky osudy dobrého vojáka Švejka a zamračil se. Tuto knihu zabavujem. Máme veľa švíkov u našich jednotok. Odešel s knihou do své kanceláře, ale za chvíli se vrátil ke Gefalínovu stolku z náručí válečné literatury od sovětských autorů. Voják má čítať takéto knihy, pravil, alebo nemá čítať vůbec. Další část služby proběhla bez závad, až na to, že Gefalín podal hlášení vicmrdlému Eisenboňákovi, který přišel navštívit svého syna. Odpoledne se opět u stolku objevil terasky. Dozorčí, vyhaorí! Provedu, odvěděl Gefalín, ačkoliv neměl nejmenší tušení o tom, co se na něm požaduje. Věděl však, že nemá smysl se pouštět s teraským do diskuze. Toto podivné slovo vežahory mu sice chvíli vrtalo hlavou, ale pak na ně přestal myslet, neboť měl svých starostí dost. Asi za hodinu se terasky vrátil. Hovoril jsem vám, dozorčí, vežahory, provedu, zařval Gefalín a tentokrát se poctivě snažil přijít na kloub majorovu přání. Vežahory, vežahory, co ten chlap vlastně chce? Mumlal si pro sebe. Mám jít něco koupit do army? Vežahory, to vypadá na tlačenku. Ale mohlo by to být i něco jiného. Uplynula další hodina. Znovu se objevil major a byl nesmírně smutný. Vždycky, když se setkal s totálním neúspěchem, ztratil svou bojovnost a přepadla ho jakási chándra, která z něj vyzařovala široko daleko. Chvíli vyčítavě mlčel. Hleděl na Gefalínův stolek a pokyvoval hlavou. Teprve po několika minutách těžce a odevzdaně zamumlal. A ty hasiči se ani nezošli. Máchl rukou a těžkým krokem se odebral k svému domovu. Gefalín konečně pochopil, oč byl žádán. Měl zalarmovat požárníky k hašení strážní věže. A nyní mu bylo skoro líto, že terasky mu neudělal radost.
2: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
3: Dobrý večer. Dovolte, abych věnoval druhou půlku kamarádovi z největších, Frantovi Kocourkovi. Franta Kocourek už taky bohužel mezi náma není, ale já pevně věřím, že mě stále sleduje a pilně dohlíží na to, abych nekecal nesmysly. A pevně věřím tomu, že se taky jednou sejdeme a budeme v těch piškuntálích, které jsme tady zdárně začali, zdárně pokračovat. Já jsem Frantu samozřejmě znal velmi dobře. Franta Kocourek, Lamželz, Silák a Gladiátor byla postava tak výrazná, že ji prostě nebylo možno přehlídnout a určitě jste Frantu znali všichni, nebo aspoň většina z vás. Vnímal jsem ho z různých jeho akcí, kde ohýbal různé druhy železa, překusoval 5 koruny a jezdilo přes něj auto, prostě byl to člověk nabitý energií. Ale když jsem si ho poprvé takzvaně natěsno všiml, to bylo právě v Mahenově Činohře. On tam působil tenkrát jako první vůbec z nás. Náš předvoj vlastně neměl de facto s herectvím nic společného, ale hrál v Romeovi a Julii. Byl tam obsazen tenkrát Zdeňkem Kaločem do role sluhy Petra, chůvy Julíny, a měl tam v tom Shakespeareovi 2 nádherné věty. První byla Bacha Capuletido a... druhá, ještě má na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou dodozní, že se z toho nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěpem, který přeletěl přes celou šířku Janáčkova divadla a zapíchl se Frantovi Horáčkovi, mýmu spolužákovi, do ucha a on kvůli tomu nešel na vojnu. A pak ho velmi pravidelně chodil navštěvovat do nemocnice a velmi pečlivě se o něho staral a všechno dobře dopadlo. Franta tam v té roli působil velmi kouzelně a dokonce se stalo i to, že rozhodl o tom, kdo vlastně bude hrát premiéru. Tenkrát tu roli Julie měla šanci hrát buď to končící herečka z brněnské konzervatoře Liba Šafránková, anebo její kolegyně Zdena Herfortová, která byla členkou souboru a měla tudíž přednostní právo na tu roli. Ale tam byla jedna taková scéna, kdy Julie skákala právě do náruče z takového tarasu 3metrového toho sluhy Petra. A zatímco Libuška bez problému skočila, Zdeně se moc nechtělo. A ve chvíli, kdy se Franta otočil k režiséru Kaločovi a říkal, ty poslouchej, ona nehopne. Tak ta Zdena se odrazila a hopla. Zvrtla si kotník a bylo definitivně rozhodnuto, kdo bude hrát první. Za což byl Zdeněk tomu Frantovi velmi vděčný a tak ho potom obsazoval do řady svých dalších inscenací, což jsme mu velmi záviděli. Samozřejmě my jsme potom do té hry Romeo a Julie vstoupili jako stafáž taky a zažili jsme tam spoustu s Frantou dalších krásných věcí.

V materiálech napsáno Boris Tiger. Měl tam napsáno, že byl odkojen lední medvědicí a že ho našli na plovoucí ledové kře. Vy, pane Tiger, vy byste se vykoupal v tom našem horském oku? A Franta říká, proč ne? Tak jsem ti tam člověče hopnul do těho. To zasyčelo. A já jsem pochopil, že ti umírám, člověče. Já jsem si normálně kymácel beznadějně teda po to hladino, jo. Naštěstí ti mě to vykymácelo nahoru, já jsem tak beznadějně udělal na to hladino hep, hep. Oni pochopili, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo a házeli na mě ty 100 šilinkový bankovky a já je ty vole nemohl sbírat, pač jsem byl úplně tuhý. No a když se František vrátil z tohohle turné zpátky do Brna, tak uviděl na plakátě Romeo a Julie, tak si řekl, aha, hraju a šel do divadla. No a tam se do jeho kostýmu oblíkal někdo úplně jiný a Franta říká, ty seš kere, poslouchej. A on říká, já jsem herec tohoto souboru a zatímco jste tady nebyl, tak jsem to za vás musel zaskočit. To je celkem pochopitelné. No ne, no to je pochopitelný, že jo. Ale že seš taková sušinka, koukám, čověče, ty tam taky ohýbáš železo? Ne, já ohýbám nikl a hliník. Jo, takhle, no tak to nic, no. A koupil si na večer celou první řadu s kamarádama. A ve chvíli, kdy ten kolega, co to za něho zaskočil, ohýbal ten nikl a hliník, tak se Franta postavil a oznámil publiku. Profesionální šméčko na lidi ohýbá nikl a hliník. A lidi se strašně bavili a ta hra dostala úplně jiné rozměry. Takovýchhle piškuntálí Franta navyváděl celou spoustu a já jsem ho za to miloval a obdivoval. Já jsem potom měl možnost delší dobu sledovat tohle, to všecko zblízka, vlastně sledovat to, jak to vzniká, protože my jsme s Frantíkem bydleli na všech zájezdech s divadlem na provázku, kdy jsme jezdili se hrou komedie dell'arte na nejsexuálnějším pokoji číslo 325, který Franta obsedl tolika historkama, že já už jsem skutečně věřil, že se to tam stalo. A musím říct, že jsem nebyl sám. Ale my jsme ten pokoj dostali pouze ve Francii s tím číslem 325 a potom jsme dostávali už úplně jiný pokoj, ale Franta byl vyučený písmomalíř a vozil si sebou náčiníčko a vždycky dokonale přepsal to číslo toho pokoje na 325. Takže ty uklizečky šly a uklizeli dvojku, trojku, čtverku, 325. Lekli se, že jo, a nevěděli, na čem jsou a už si šli stěžovat. No a my jsme se vždycky ubytovali na ty 325 a zažívali jsme neuvěřitelné věci. Ovšem, já se musím vrátit zpátky do Brna, ještě než se k těm zájezdům dostanu podrobněji, protože tenkrát tady v Brně probíhala taková soutěž a jmenovala se Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Syncopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a pomalu se chystalo, že to skončí fiaskem, když na pódiu se objevil asi 150-kilový barokní anděl, který měl nakadeřené blonďaté vlasy, postavil se před mikrofon a řekl, dobrý večer, já jsem Ruda Kovanda a zazpívám vám písničku Juice Blues. A bez nějakého varování rovnou spustil. Včera jsem si koupil juice, oh jen, má matka mě s sebou dala 5 korun, oh jen, a jsem měl říct, jak jsem koupil juice, oh jen, a já jsem chtěl si koupit ještě, ale už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si už nebyl žádný juice koupit, oh jen, a tak jsem šel domů, oh jen, protože už jsem neměl žádný peníze, jak jsem si ten juice žádný už nekoupil, oh jen. No, to bylo zděšení. A všudy přítomný Franta Kocourek povstal a řekl, to je on, to je zpěvák pro Brno. A tak se Ruda, i když neoficiálním, stal morálním vítězem celé této ankety a jeho hvězda začala brzo stoupat z hůru, protože Franta se stal jeho generálním manažerem, vytvořila se dokonce kvůli Rudovi nová skupina, jež nesla název Los Brňos, doprovázela ho na jeho zájezdech a Ruda se stával populárnějším a populárnějším. Stal se dokonce tak populárním, že, a to možná mnozí z vás nevíte, vyhrál anketu Zlatý slavík. To tenkrát Franta vymyslel naprosto geniálně, protože jsme věděli, že ten Zlatý slavík, to je taková pofiderní anketa, kde si interpreti vlastně kupují své hlasy a posílají si to do Smeny, Mladé fronty a do Mladého světa a stávají se tak ještě populárnějšími, než ve skutečnosti doopravdy byli. No a tohleto jsme my chtěli vlastně odhalit, dešifrovat a tak jsme přemluvili střední školy, průmyslové školy, zdravotnické školy, vyšší školy, vysoké školy a to nejenom v Brně, ale i okolí a dokonce i v celé republice, aby posílali své hlasy na jméno Kovanda.
No a tak se stalo, že do Mladého světa chodili hlasy

0: převážně s tímto jménem a oni už z toho byli dost na palici, musím říct, protože tam jim to pořád lezlo z počítače a četli si pořád Kovanda, Kovanda. A nebýt toho, že tam přišel jeden nejmenovaný zpěvák z Brna a oni se ho zeptali, prosím tě, řekni nám, kdo to je Kovanda. Nejvíc toho chodí z Brna. A on řekl, to je jeden debil z Brna. Nebýt tohodle, tak v ten moment za 5 dnů Kovanda vystoupil na pódium a byl vyhlášen zlatým slavíkem. Ale to bylo samozřejmě v té chvíli, kdy se to odhalilo, nepodstatné. Ovšem pro nás stejně tak, jako v anketě Hledáme zpěváka pro Brno, stál Kovanda morálním vítězem a díky Frantovi Kocourkovi jsme to pravidelně slavili vždycky na akci, která se jmenovala Tekutý kapřík, kterou zase Franta vymyslel, odehrávala se na Štědrý den a spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyšli koupit stromeček a rybu a už se nikdy nevrátili domů. Tak na této akci jsme vždycky Kovandu dekorovali vavřínovým věncem a jmenovali ho Zlatým slavíkem a napsali Karlovi výhružný dopis. A zatím se děly neuvěřitelné věci. Tenkrát kvůli Kovandovi poprvé a taky naposled v Brně byly celostátní dožínky. To byla taková ta akce, kdy zemědělci sklidili a ve městě se všichni opili. Bylo to oficiálně povoleno, takže do Brna, které tenkrát se stalo hostitelem celostátních dožínek, se sjeli opilci z celé republiky a nekontrolovaně pili všecko, co bylo po ruce. No a Kovanda na České u hotelu Avion u stánku s burčákem zaujal prvních 25 posluchačů svým nejnovějším hitem Setkání užovek v Lamanšském průlivu. Odsud se přesunul na střechu autobusu z Banské Bystrice, kde už bylo asi 250 posluchačů. Pak jsme šli na terasy hotelu Internacionál, kde už zpíval asi pro 2500 lidí. A skončil to celé na Zelném rinku, kde bylo centrálné pódium pre lučnicu asi s 25 mikrofonmi. A z těchto 25 mikrofonů postačil iba jeden k tomu, aby se Rudolf Kovanda stal slavným. Radek Retegi, který ho doprovázel na kytaru, spustil a Ruda zpíval svůj absolutně nejnovější hit Sud kulatý ristupie. A protože už tenkrát dobře frázoval, tak to vypadalo docela dobře. On hřímal na to náměstí Sud kulatý ristupie, tu je kára, ten tur je ojen. A dav bouřil a všichni řvali, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda. A kolem chodili ti SMBáci a měli ty vysílačky a byli z toho úplně zmateni a hlásili těm svým šéfům, tady lidi křičí, ať žijou Rudý Kovanda. Takže to celé dopadlo tak, jak to prostě dopadnout muselo. Přijeli Antony a začali ten dav rozebírat a Ruda se zachránil s babělým úprkem na Orlí, kde tehdy bydlel, což nebylo daleko, že jo? Ale lidi běželi za ním a trhali z něho šaty, protože chtěli mít aspoň něco z té hvězdy na památku a kdyby neměl trenky asi ze 4 hektarů látky, tak byl nahej, že jo? Jak doběhl. No, ale to nebylo všecko. Prostě Kovandová hvězda stoupala a my jsme tehdy zrovna začali díky Vladimíru Sísovi, který prosadil Baladu pro banditu do barandovské produkce, točit film Balada pro banditu. No a Vladimír Sís, režisér toho filmu, říkal, my to tam máme obsazený zatím, že tam jsou všechno samý kamarádi v podstatě, ale nemáme tam obsazenou tu roli toho hrobníka, to by mohl dělat taky někdo tady z vás, ne? Jako my jsme říkali, Kovanda, jedině Kovanda. Kdo to je? No to je fantastický hrobník. Jo? No tak proč ho nepřivezete, člověče? No to nám stačilo. Franta okamžitě zorganizoval všechno, co bylo potřeba. Kovandovi jsme koupili bílý dvouřadý sako, dali jsme mu krať asi nad kolena, takový štráfatý červeno-bílý podkolenky, přeskový boty, nakudrnatili se mu vlasy už tak dost kudrnatý, on už měl 160, byl takový bytelnej celý, dostal motylka, puntíka, tyho, a šli jsme na letiště, protože tenkrát se lítalo z Brna do Karlových Varů, kde se to točilo. A už na tom letišti to všecko začalo, protože Ruda byl perfektně instruovaný. Šel kolem těch, co kontrolovali, měl takové ruce vzhůru, jako ten panáček na tom obrázku a říkal, koltinou! Koltinou! My říkali, prosím vás, co blbnete? Kam cestujete, pane Kovanda?
1: Na tuto otázku odpoví můj manažer Fanta Kocourek.
0: Prosím vás, my se vás neptáme, kam cestuje pan Kocourek, kam cestujete vy, pane Kovanda.
1: Na tuto otázku odpoví můj manažer Fanta Kocourek.
0: Jinou odpověď Ruda neznal. No, oni viděli, že to s ním dál nejde, no tak říkali, prosím vás, pane Kocourek, kam cestuje pan Kovanda. Jo, hoši, to musí Ruda vědět sám. No a tak oni nad tím mávli rukou a pustili nás do letadla a my jsme do toho letadla, no do letadla, ono už ve jméně toho letadla byla otázka, to se jmenovalo jak. Jak 40, to jste ani nevěděli kam a jak doletíte, že? Ten Kovanda tam vešel, sedl si na levou stranu, my logicky všichni na pravou, takže jsme nechtěli letět celou cestu naklonění na levý křídlo. A vešla letuška a když to začalo startovat, rozdávala bombony, protože tenkrát ještě praštilo v uších, dneska už vám nikdo nic nedá. A Ruda snědl asi 15 deka těch bombonů a dostal žízeň. A Franta říká, klid, ona přinese minerálku. Tak přinesla minerálku, opravdu za chvilku ta letuška, on se napil, vypil asi 5 těch minerálek a Franta říká, ty Rudo, kolik máš sebou peněz?
1: Proč?
0: No, protože tady je vysokohorská přirážka.
1: Ježmarja, ještě vám matka dala jenom 20 korun.
0: No tak zkus to ty letušce dát, no uvidíš, no co já vím, třeba to veme.
1: Ty letuško poslouchej, když se matka dala jenom 20 korun, tak si to vem, protože oni říkají kluci, že tady je nějaká přirážka, nebo co.
0: Nebuďte zprostej, prosím vás.
1: Ne, no kluci říkali, že bude přirážka, já jsem to neviděl.
0: Prosím vás, nechte toho, opravdu nechte, mě nedotírejte, prosím vás.
1: Já jsem o to nevěděl, ty si ty 20 korun.
0: A ona utekla a už jsme ji do Karlových Varů neviděli. A byla to škoda, protože byla rozhodně hezčí než Kovanda, ale my jsme přiletěli do těch Karlových Varů a tam jsme Rudu přeložili do nákladní volhy, protože do menšího auta se nevešel a přijeli jsme na tu Andělskou horu, kde se to celý natáčelo, tam už čekal Vladimír Sýs, teďka uviděl toho Kovandu, který vylezl z té volhy, díval se na něj takovýma vytřeštěnýma očima. Kovanda se díval na Vladimíra. Teď nás jsme chvilku koukali, vyměňovali si ty pohledy, oba dva na nás, na sebe, na nás, na ně, na sebe. A za chvilku říká Vladimír, vy jste mě zkazili celý film. A my jsme ho začali přemlouvat, aby to nedělal, aby ho nevyhazoval z toho, aby ho tam obsadil, že on je skvělý a tak dále, až se to povedlo. Takže celá ta scéna v tom scénáři byla zapsána takto. Hrobník zahazuje lopatou hrob, kam právě pohřbívají zastřeleného četníka. Nikola Šuhaj, loupežník, sedí na stromě a celou akci pozoruje. Když četníci odejdou, Nikola se skočí ze stromu, přijde k hrobníkovi, poklepe mu na rameno, ten se otočí, lekne se, vypije něco piva ze džbánu, vezme od Nikoly Šuhaje peníze, Nikola s pískotem odchází. Konec scény. Na 3/4 hodiny práce. My jsme to s Kovandou točili 3 dny. Tenkrát to ještě šlo, ale když už jsme si to na sebe upletli, ten bič, tak jsme holt museli prostě všecko tohleto podstoupit, čili já lezl na strom, přeskakoval ze stromu, ale na čem to vždycky haslo? Já jsem přišel k němu, poklepal se mu takhle na rameno a Ruda se otočil asi takhle. Tak se lekl, jo? Vladimír říkal, prosím tě, jsi normální, že jak se to lekáš, to je Eastman Color, to je americký materiál, člověče, mě tady tečou dolary mezi prstama, když to stojí dolar metr, když se všichni leknou, když se budeš takhle otáčet, člověče, když máš takhle velkou hlavu, teď si představ ještě, jak je to obrovský detail, teď na tom obrovským plátně, člověče, všichni mě utečou při první scéně, jsi normální? Ještě jednou. Já jsem zase vylezl na to, na ten javor, se skočil dolů, poklepal mu na rameno, Ruda zase... Vladimír, seš už debil, Ruda, nebo co? On nevěděl nic, samozřejmě, jo. Ale tak to pokračovalo pořád dál a Ruda mezi tím furt popíjel to pivo a já jsem přiskočil asi po 26, abych mu poklepal na rameno a Ruda už z toho piva byl tak zmožený, že se otočil přesně tak, jak mu ukazoval předtím Vladimír Sýs, takhle decentně jenom, jo? On už se otočil jenom takhle, jo? A Vladimír říkal, to je ono, točte to, točte to! Jenomže neměl říkat hop, dokud nepřeskočil, protože Rudovi podjela lopata a spolu se mnou zahučil do toho hrobu. A Vladimír přiskočil a zahazoval nás a říkal, já to netočím, já to netočím. Ale přesto všecko se ho podařilo nakonec přemluvit a ten Ruda tam je v tom filmu. Čili jestliže ještě někdy uvidíte film Balada pro banditu, tak ten hrobník, co tam je, těch 10 vteřin, to je Rudolf Kovanda. My jsme s ním tam zažili během toho natáčení spoustu neskutečných legrací samozřejmě, ale pamatuju si, jak jsme šli třeba do Grand Hotelu Pup, bylo nás 5, 4 jeho doprovod, z něho jsme udělali výstředního Američana, protože on tak skutečně vypadal. A zjistili jsme pohledem do jídelního lístku, že máme pouze na boršť, tak jsme si objednali 4x boršť a mistr, že se ještě rozhodne, že on je takový váhavej a to. A Radek Retegi ten simuloval američtinu, tak se s tím Rudou bavil jako Muskano, a Ruda dělal a ten vrchní byl šťastný, že jo, ten obíhal okolo a ptal se ho servilně, do you want Russian sub so, mister? A Ruda, no. A tak se vydal ten vrchní pro ty borště a když byl tak v půli cesty, tak ten Ruda viděl, jak mu mizí to jídlo, tak se zvedl a ryzí češtinou řekl, a já bych si ale ten borš dal taky. To pro toho vrchního bylo neskutečně něco. Ten se zastavil, řekl, a ven, tady tě z toho nebudete dělat bordel. Pak jsme vypadli, aniž bychom ochutnali v Grand Hotelu Pup jejich boršť, což nás ani tak nemrzelo. Druhý den s náma dělali rozhovory, jako s hereckýma představitelema jednotlivých rolí v tom filmu Balada pro banditu. A já jsem říkal, co se mnou budete dělat rozhovor? Tady je člověk z Hollywoodu, s tím máte dělat rozhovor. Kdo hele? Říkali ty novinářky. Říkám, no tady je Rudy Kavanda, který přijel z Hollywoodu a hraje tady hrobníka. To jsme nevěděli vůbec. No tak ať sem přijde. No to já nevím, jestli přijde, a to zkusím. Tak jsme šli pro něj, Ruda přišel v županu, že jo, vešel hned mezi dveřma se prásko, řekl, já teď teda hraju hrobníka, jsem normálně rock'n'rollový zpěvák, jo. A oni říkali, mistře, teda vy hovoříte perfektní češtinou. A dál nám kladli otázky a pak to vyšlo jako rozhovor s Nikolou Šuhajem a pod tím byla Kovandova fotka. To mám do dneška schovaný. No ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabile do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo? A my jsme vyšli ven a ty jsme si říkali, co z toho asi vznikne. A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každý ho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého netuše, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal prej si jde pro klíče. No jasně, teď on to tady má zavěšený na to, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to sem nestratí, nebojte se. No a tak odešel první, ale přišel druhý, čtvrtý, šestý, sedmý. Dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá. Proč černovlasej nebo co? Černovlasej! Já ho poznám, už je ve dveřích, ať přijde. No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíček, řekl, a už mě neserte teda, vodat. Protože já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, když tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se pro to probává ta staví. Co já už mám dělat? Když já tady jsem úplně namidlenej, prosím vás, sem furt chodí, někdo luftuje, když mu to tady vysel, si to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jakože. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. Udělal jenom ty dveře. a mu dostal klíčem mezi oči a dodneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze po Rýgrovejch sadech chodí takovej starší masker, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám. No jo, i takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo? To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času, ale... Ten Chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy, z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovice. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr Chroustal. To je hlavní inseminátor. On má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenadete, tak to bude hrozné průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Chroustal, nech si okamžitě dostaví tě stránce 49 od let Praha New York. Opakuj, inženýr Chroustal, nech si okamžitě dostaví ke stránce 49 od let Praha New York. A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo celý den. Celý den na Ruzině hledali Chroustala a nemohli ho najít. Bodejť, my už byli v Bratislavě, že? Ale jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné. Odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto. A tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a... jsme vypadali jako takový rytíři a teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem, tam už nás čekal chlap, takový Steiger, byl urostlý takový, a ten nám říkal, chlapi, všem nám říkal chlapi, i našim kolegyním, což se jim teda neudělal. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak. A říkal, chlapi, ty štoly jsou tady, tak spletíte, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste Chroustala. Ten není napisaný. Není napisaný, ale tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že? Já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ? Chroustal. Chroustal, jak dal? Josef. Josef, kurník šapa. Teď se mi se nevende to F. Budeš si to muset pamatovat. A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká, Chroustal. Chroustal. Chroustal Jose. To byl inteligentní Steiger. Chroustal Ozvise. Chroustal nerob srandu. Chroustal kde jsi? Chroustal? Není tady, říká Franta. Jak není, je napisaný, tož musí být, ne? On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách. To mi neříkejte, chlapi. Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez prémií. Vy jste bez prémií, říká Franta, ale my jsme bez Chroustala, ty horší. Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit? Už je tady, říká Franta. Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce. Chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob. A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne. Ten to vždycky dotahoval. do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klepačka. My jsme potřebovali inspiračku, rozumíš? Ne tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl prošvih tam nahoře a to. Ale prošvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metr krát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padali na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo. No hrozná práce, jako teď oni nás uviděli, ty si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo. Delegace, že by to byla? Ne, to ne, ti se nesmějí. Permonici. Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistou brněnštinu a jim říká, hoši, nic z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě prorubali z Ostravy. To bylo halo, samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákovej šutr a oni, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale Franta říká, hoši, jo, v tém už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bochám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal. No, fakt byl ten, že oni s tím uhlím uměli čarovat zase kluci, to když na věc přišlo. Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká, pojďte si dolů uklidit uhlí. Říkám, prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková? Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím. Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce jsem viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal mamo. To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a hvězdář Hřebačka řekl, složte mi tam chlapci 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal, tak to urovnáme chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát, tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká, když tak si tam bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc. To je dobrý nápad, no. A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká, ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co? No to bysme to rádi věděli. Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně, já stála za záclonu a naznačila jsem mu 5 metráků chybí, tak to bylo. Ne, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně, Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, mě se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku. Zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, jsem cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom smyslu. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal, Kriste, co tady děláte? Tak jsem mi vyhodil ven, no Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl, když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho samu, zavěsili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Scherhauferem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem mi najít. A Scherhaufer říká, no nic, já pomalu půjdu a zmizel. A já říkám, Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl, jo, hochu, role si musíš hlídat. Vedle nás bydleli často dva naši kolegové, z nich jednomu jsme říkali Bobřík a druhému Čichač. Ten Bobřík vynikal v tom, že kdysi ve skautu dělal všechny ty Bobříky a skutečně je vydržel. A Čichač zase všechno cítil, že jo. Ti byli dost častým terčem Frantova humoru, protože Franta vyznával teorii furt ve střehu. On spával skoro s otevřenýma očima a stačilo mu klepnout na rameno, posadil se a řekl furt ve střehu. A byl připravený. A on se dokázal naprogramovat 5 minut. On vstával a bušil jim na stěnu. To se dalo vydržet 8 až 15, ale do rána do 7:30 to nevydrží ani mejk, jo? To bylo katastrofální, co to s těma klukama dělalo. Oni už ráno nabíhali hlavou do stěny a říkali, prostě ne. A on zase, jo? Každých 5 minut, jo? Ráno se mu chtěli pomstit, napustili si kýble vody a čekali na něho za dveřma. Franta se jim šel omluvit za ty dveře, ale poslal tam režiséra, oni otevřeli, polili ho vodou a rok si nezahráli, že jo? Tohle to on měl dotažený do mrtě, tyhle ty věci. Ale ty kluci skvěle nakupovali. Oni nakupovali tak bezvadně, no tak pro nás všecky to byla tenkrát, že jo, naprostá novinka. My jsme vyjeli na západ a teď jsme viděli věci, které jsme tady vůbec neviděli. Tady všecko bylo takové, jaký bylo. A teď tam prostě najednou bum, rána do hlavy. Oni si jednou, pamatuju, kluci koupili takovou citronovou šťávu. Byl takový krásný sirup, jo. Na tom byl ten citron a z toho kapala ta orosená, jo, nádherná šťáva citronová. A oni si napustili z vodovodu vodu. To tam v té Itálii neudělal už nikdo, aspoň 25 let. Do toho nalili tu citronovou šťávičku, napili se a oba se vzdášili až u stropu, protože to byl jar na umývání nádobí. No ale kdo to tenkrát věděl, že to může mít citronovou příchuť tady, že jo? Tady to bylo v Umaflexovým obalu, všechno jednotný. To jsme vůbec netušili. Nebo ten Čichač, on jel jednou taky, on jel do 3. poschodí, vjel v Itálii ve výtahu do 3. poschodí a tam se mu neotevřely dveře. A on křičel, help, pomoc, pomoc. Věděl, že prošvihává zkoušku, bál se, pomožte mi někdo, pomoz, help. Nikdo furt neotvíral. A najednou ze zadu někdo poklepal na rameno. On se otočil, ty dveře se otevíraly i za ním. To byly všechno novinky pro nás, jo? To jsme nevěděli. Kluci z Županova vyjeli do světa. Ale myslím si, že vrchol jejich nakupování nastal právě v Polsku. Oni byli oba menších postav, oba jsou oba menších postav, zůstali už takovými, ale o to větší jsou herci. Oni v tom Polsku si chtěli koupit dřeváky. Tenkrát to byla jako taková módní záležitost a tak šli kolem obchodu a ty dřeváky tam byly vystaveny černý, krásně na takovým vysokým podpatku. Tak tam vešli a tam bylo dvojí schodiště, doprava doleva. Oni šli doleva, se stoupili dolů do sklepa v Polsku, to je samej sklep, tam nejsou obchody, že jo. Vešli dolů do toho sklepa a tam stál takový seriózní černý smutný pán, tak se na ně díval a oni říkali, dobrý den, my bychom chtěli ty dřeváky. Dřevňák je tak. A to dla koho, proše pán, co? No, my bychom to chtěli pro sebe, jako. A to dla pánův? A to já viděl pierwszy raz, żeby ktoś přišel i chciał kupić drewniaki dla siebie. No to jak panowie chcą, no to proszę bardzo, panowie mogą miał. Dobrze. Jaký kolor, proszę bardzo? Černé bychom chtěli, to je modní, ne? Tak, no černý kolor, to je taky bardzo seriózny kolor. Rzeczywiście są tam też kolory brązowe, červené, také netypičné kolory to są. Jak panowie chcą czarne, to będą miały czarne. Dobrze. Tylko, że pani przemierze. A wziął metr, a mierzył je. 123 centymetrów. pan jest za wielki. Iście tego drugiego pana przemierza? 124 centymetrów. Pan jest wielczy tego pierwszego. No to dobrze. Niech panowie, proszę bardzo, idą za mną, a weszli do wedlejszej miejscowości, a tam byli sami rakwe. Protože oni samozřejmě vedle, kdyby šli po pravým schodišti, tak tam byly dřeváky, ale vedle dřevňáky, dřevěný rakve. To bylo pro toho chlapa strašný zděšení, pač poprvé někdo si přišel na míru koupit rakev. To on ještě nezažil. No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spreje, vyrábilo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spreje od nás? Vy to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo: Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto? Já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se:
1: ty jsi hajzel, Franto, jo?
0: A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle, jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel: já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl: nechoď tam tomu Frantovi. Naopak každý: běžte pijat Frantovi, asi něco mu je, jo? To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt, jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technika, který byl takový stoický, klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo, a ten přišel taky a slyšel: já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Tak tam strčil: podívej se očičkem. To očičko se tam podíval takhle, ozvalo se: Brbla se zvedl a říká: já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak brbla důvěřivě druhým očičkem, zase.
1: Akorát to tady strašně smrdí.
0: No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co?
1: Co by mě mělo vadit?
0: Počkej, já jsem našel klíč a otevřu, já se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si brbla koupil nový sluneční brýle. Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili, s náma muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem, nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník. A tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla najednou, on měl ohromný, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten nám ten sám podívá, říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš.
1: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
0: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
1: pomoct. A co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
0: No já nevím, no mě to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte silo, jo? No to silo, no...
1: On přišel ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskovolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
0: Frantíku, kde seš? Frantíku,
1: říkám, Franto, neměli bychom jít, to bude průšvih, nebo bejt, nebo ať se vyžhaví v tom.
0: Frantíku.
1: Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo forse rimanere, che sono raso, se riesco a innamorarmi, vedi chiaro questo oltraggio, ma la gelosia, sa che tu...
0: No, já nemám Frantíka tam. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím. Frantíku!
1: Říkám, Franto, pojď už. Nehor, jdi do Gauner, nebo bejt.
0: Frantíku, já už nemůžu. Frantíku, objev se!
1: Říkám, Franto, pojď. No tak jo, dobře, jdeme, no. No kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama. Jste normální, nebo co?
0: Frantíku, ty jsi mě našel.
1: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
0: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě až sem. Takový je to kamarád.
1: Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávii a Dubrovník byl Dubrovníkem a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže.
0: To proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když kolem nich procházel, tak je pozdravil: "Zdravo, drugári!" Oni řekli: "Zdravo!" A ještě dávno, když jsme se opalovali, oni salutovali. A tak jsme se dostávali na ty nejdražší placený pláže. Zatímco tihleti dva, těm Franta poradil nádherný místo. On jim řekl: "Tam je to překrásný, tam sedíte koupa, tam to budete mít nádherný, tam si teda proladíte krkovičku, jo?" A oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace do nás. Čili oni se vraceli z toho koupání takový očáchlí, takový osmrádlí, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říkal: "Poslyšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo?" "A kdo, Frantíku?" "Ne, no tak oni zde jde, že jo, ona, Američanka." "Kdo?" "Ten náš šéf, že?" "Náš šéf, Američanka?" "No, na ty pláži, že jo, tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo." "No tak co, no tak se tak o sebe zakosli, no tak o co jde, že?" To nejde, že jo, to je v pohodě. "Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde dohodit." A on samozřejmě úplně zcepeněl. "To on jí říkal." "No nejenom to, on ještě jí popisoval a pak jí to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště, a to mě dostal teda, to by neměl, jo?" A v tom on šel. Ten náměstek po něm vystartoval, říkal: "Co jste dovolil, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme vás, okamžitě to..." "Ale proč, nebo co?" "Teď já jsem přece to nemohl říct, já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct?" "Frantíku, teď on nezná ani slovo v cizím jazyce, tak jak on to mohl říct?" "Vy jste, bratře plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytáhat za ouško." No, bylo by toho strašně moc.